0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
3: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com. Máte naladěno rádio Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Dnes si v hudbě podle kalendáře na Klasik Praha připomeneme 75. výročí úmrtí hudebního skladatele, také hudebního teoretika i příležitostného malíře Arnolda Schönberga. Schönberg se narodil 13. září 1874 ve Vídni. Vyrůstal ve skromných podmínkách a byl v zásadě samouk. Své znalosti čerpal z encyklopedie, spolužáků a hodin houslí. Teprve v roce 1895 se seznámil s Alexandrem Cemlinským, profesionálním hudebníkem a skladatelem, s nímž se brzy spřátelil a který mu dával hodiny. Skladatelsky byl Schönberg nejdříve ovlivněn Antonínem Dvořákem a Richardem Wagnerem. Později se stal velkým obdivovatelem Johannese Brahmse a Gustava Mahlera. Jeho první vlastní skladby obsahují typické rysy pozdního romantismu. Využívá velký orchestrální aparát, píše skladby s literárním podkladem. K typickým představitelům tohoto období patří jeho smyčcový sextet Zjasněná noc z roku 1899, písně z Gure, symfonická báseň Peleas a Melisanda a nebo sbor Mír na zemi. Poslechněme si teď ze zmiňovaného sextetu Zjasněná noc čtvrtou větu. Hrát bude Lípa muzika sextet, tedy houslisté Josef Špaček a Tobias Feldman, na violu Sergej Malov a Matej Šic a na violončela Gabriel Švábe a Tomáš Jamník.

Až do první světové války byl Schönbergův život poměrně neklidný. Ačkoliv si získal uznání a podporu slavných kolegů, jako byli Richard Strauss a Gustav Mahler, byl stále nucen vydělávat si na živobytí především vydáváním drobnějších kompozic a výukou. Střídavě pobýval v Berlíně a ve Vídni. Nicméně bouřlivý byl i jeho soukromý život. Pokud se komponování týče, od roku 1908 začíná jeho hudba pomalu opouštět tradiční tonální systém a od tohoto okamžiku, jeho druhého smyčcového kvartetu, se stává jeho hudba atonální. Schönberg sám navrhoval pojem atonikal, ze kterého si vyvinuli pojmy atonální a atonalita. Mezi jeho klasická atonální díla patří tři skladby pro klavír opus 11 z roku 1909 a ze stejného roku je i jeho opus 16 pět kusů pro orchestr. Z něho nám teď dvě části zahraje Clevelandský orchestr, řízený Christophem von Dohnányem.

Schemberg podobně jako Stravinský tvrdil, že čím větší omezení při volbě prostředků si dá, tím se cítí volněji při komponování. Jinými slovy, svoboda může existovat pouze uvnitř jistých hranic, neboť úplná svoboda vede k chaosu. S volnou atonalitou se tedy ztrácí forma. Z tohoto dilematu se Schemberg dostal vytvořením tzv. Metody skládání za pomoci 12 vzájemně se vztahujících tónů, zkráceně dodekafonie. Tato metoda od této chvíle vystupuje na místě tonality a přináší sebou jistou vnitřní semknutost hudebního díla. Úkolem skladatele je tedy vymyslet 12-tónovou řadu, ze které se vyvíjí veškerý tematický materiál. 12-tónová řada je řada 12 tónů oktávy, ve které musí vystupovat každý jednotlivý tón pouze jednou. V kompozici smí být určitý tón znovu použit až tehdy, když proběhne celá řada. Výjimku tvoří pouze přesné opakování řady. Řadu je možno transponovat, to znamená, že může začínat na libovolném tónu. Z každé řady pak mohou být odvozeny další tři variace, takzvané permutace, které mají stejnou hodnotu jako základní řada. Schemberg věřil, že bude moci dát s tímto systémem každému dílu vnitřní pojítko. Ačkoliv dodekafonii nikdy ve svých hodinách teorie neučil a původně ji vytvořil pouze jako řešení svého osobního tvůrčího konfliktu, ujali se jí nadšeně jeho žáci, kteří kompoziční postupy dále rozpracovali a rozšířili. Kolem Schemberga se tak vytvořil kruh stejně smýšlejících skladatelů a interpretů, kteří jsou označováni jako druhá vídeňská škola a patří k nim především Alban Berg a Anton Webern. Další ukázkou z Schembergovy tvorby bude teď kratičké nocturno pro housle, harfu a smyčcový orchestr. Hrát budou Daniel Hope, Jane Berthe a Zürcher Kammerorchester.

Po skončení první světové války v listopadu 1918 založil Schemberg ve Vídni Společnost pro soukromá hudební vystoupení, tedy zájmovou organizaci hudebníků a úzkého kruhu přátel hudby, jejímž smyslem a cílem bylo zpřístupnění nově vznikajících děl hudební veřejnosti. Během tří let od února 1919 do 5. prosince 1921, kdy musela společnost ukončit svou činnost kvůli hyperinflaci v Rakousku, uvedla společnost 353 představení se 154 díly na 117 koncertech, kterých se zúčastnilo celkem 79 jednotlivců a souborů. Během prvních dvou let společnosti se Schemberg bránil provedení svých vlastních skladeb. Místo toho byla na programu díla Bély Bartóka, Albana Berga, Ferruccia Busoniho, Claude Debussyho, Ericha Wolfganga Korngolda, Gustava Mahlera, Maurice Ravela, Maxe Regra, Erika Satieho, Richarda Strausse, Igora Stravinského, Antona Weberna a mnoha dalších. 27. května 1921 Schemberg zorganizoval mimořádný koncert, aby v době hyperinflace získal peníze na další činnost společnosti. Na programu tehdy byly čtyři valčíky Johanna Strause v komorním aranžmá pro smyčcové kvarteto, klavír a harmonium. Dva z nich upravil sám Schemberg, další dva Anton Webern. Na závěr koncertu byly pak podepsané autografy partitur vydraženy. I přesto musela být společnost zrušena a jeden z nejambicióznějších projektů, připravované aranžmá Symfonie číslo 7 Antona Brucknera z pera Hanse Eislera, Karla Rankla a Erwina Steina, zůstal neproveden. Ve 20. letech 20. století byl pak Schemberg kvůli svému židovskému původu vystaven antisemitským imputacím, což vedlo v květnu 1933 k jeho emigraci. Po několika oklikách se v roce 1934 usadil v Los Angeles. Jeho situace tu ovšem nebyla nijak růžová. Kvůli svému věku se v roce 1944 musel vzdát svého profesorského titulu v oboru kompozice a po materiální stránce se mu rovněž nevedlo dvakrát dobře. Přesto v této době složil další ze svých významných děl, například smyčcové trio či kantátu Ten, který přežil Varšavu, která byla jeho reakcí na holokaust. Arnold Schemberg zemřel v Los Angeles 13. července 1951. Vzpomínku na něj uzavřeme částí jeho symfonické básně Péleas a Melisanda, která měla premiéru v roce 1905 a již se de facto uzavírá Schembergovo první tvůrčí období. Hrát bude Česká filharmonie, řídí Serge Bodo.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Posloucháte Klasik Praha.
7: Z archivu osobností.
6: Co poslouchají slavní.
8: Dnes začínáme náš pořad na rádiu Klasik Praha z archivu osobností slovem. Já za chviličku přivítám svého hosta, ale nejprve řeknu, jak k tomuto pořadu a k tomuto rozhovoru došlo. Můj host mi zavolal, že vydal dvě různá CDčka, různá vydavatelství, ho vydala ta, jmenovat nemusíme. Jedno v loňském roce, a to ke 40. výročí souboru, ve kterém působí, a tedy kvarteta, abych byl přesný. A v druhé CDčko, že je jeho CDčko, tedy jako solového violisty spolu s orchestrem. No a tak mě napadlo hned to pozvat se k nám do studia, protože už jsme se dlouho neviděli, a já moc rád vítám violistu, pana profesora Jana Pirušku. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Tak, doufám, že to bude potěšení pro nás, pro oba, taky pro naše posluchače. My si za chvilku pustíme první ukázku, ale tím popudem k tomu pozvání bylo i to, že vy v letošním roce slavíte významné životní jubileum. Můžu říct kolik?
9: Můžete.
8: Bude vám 75 let v květnu. Ale vy jste mi to říkal, že to máte nějak jinak, že to ani moc nikde neuvádíte.
9: No tak já mezi přáteli, já jsem, když mi bylo 50, tak jsem začal svůj věk počítat pospátku.
8: Aha.
9: Takže mi bude krásných 25 v květnu.
8: Tak gratuluji předem, pak vám samozřejmě pogratuluji taky. A druhým tím výročím bylo loňské výročí Stamicová kvarteta, ve kterém působíte od jeho založení. A to já si pamatuju, že byl jeden z mých prvních rozhovorů, kdysi dávno ještě ve Vile Pordajmka právě se zástupci Stamicova kvarteta. Teď nevím, jestli jste tam vybyl taky, ale možná, že ano, ale byli tam zřejmě ti původní členové. Stamicovu kvartetu bylo loni 40 let už.
9: No tak musel jsem tam být, protože já jsem zakladající člen Stamicová kvarteta.
8: To je, že by se třeba nemohl a přišli
9: to
8: ostatní.
9: Je, ano, ano.
8: Ale asi jste tam byl s velkou pravděpodobností. Stamicovo a kvarteto, o tom si budeme ostatně za chviličku povídat, protože uvedeme první hudební ukázku, která bude právě v provedení tohoto souboru. Připomeňme ty zakládající členy, jak se to proměňovalo v tom čase 40 let.
9: Tak založili jsme to Bohuslav Matoušek a Josef Kekula, byli houslisté z Havlíčkova Brodu. A protože v Havlíčkově Brodě se narodil Jan Václav Stamic, tak jsme podle tohoto skladatele spolu rodáka s našimi houslisty nazvali soubor Stamicovým. Na violončelo hrál Vladimír Leichner a na violu jsem hrál já. Po asi 10 letech Slávek Matoušek řekl, že chce ještě zkusit solovou dráhu, tak jsme ho vyměnili za Vítězslava Černocha, ale tam to dlouho nevydrželo, asi 6 nebo 7 let, a přišel Jindřich Pazdera, vynikající houslista, a bohužel v roce 80, teď mám 6, 7, zemřel Vláďa Leichner a místo něj přišel Petr Hejny. A od té doby hrajeme ve složení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Petr Hejny a já.
8: No a neuvěřitelným způsobem taky nahráváte, ostatně bude toho dokladem toho CDčko, ze kterého si za chvilku pustíme první hudební ukázku. Stamicovo kvarteto proslulo po celém světě, nějaké místo, kde jste nebyli?
9: V Austrálii.
8: Jako kontinentu?
9: Ano, my jsme kdysi jeli do Indonésie na 5 koncertů a když jsme po těch asi 27 hodinách, tehdy to trvalo dlouho, přiletěli do Indonésie, tak nám řekli, prosím vás, přátelé, ještě 8 hodin a budete v Austrálii. Jsme říkali, ne, my zůstaneme tady. To už je strašně moc. A dneska už se to lítá rychleji.
8: Samozřejmě dneska už ty možnosti jsou lepší. Ještě stále vyrážíte do zahraničí?
9: Jo, teď půjdeme za 14 dnů, poletíme do Japonska na asi 14 dnů na turné a potom máme takový, kromě takový jako výjezdu na jeden, na dva dny, tak máme v Mnichově takový koncert, který trvá od roku 2000. V roce 2000 byl náš světoznámý lékař doktor Matějček oceněn Helbrigeho cenou. To byl člověk, který založil obrovskou nemocnici v Mnichově a potom začal odměňovat ty nejlepší lékaře z celého světa. A slovo dalo slovo a kdo tam zahraje? A jiný lékař, pan doktor Šturma, řekl, no tak když dáváte cenu Čechovi, tak ať tam zahrajou Češi. No tak Stamicovo kvarteto řeklo, ano, my tam zahrajeme. No a sešel se rok s rokem, rok 2001, a pořadatelé řekli, nezahráli byste. Tak jsme zase zahráli a loni to bylo po 23.
8: No to je neuvěřitelné. To znamená, že Stamicovo kvarteto, jak jsem říkal, je opravdu oblíbené po celém světě, vyjma té Austrálie, tak to už k tomu už asi nedojde.
9: No to ne.
8: Zřejmě. V dohledné době. Vy jste se podívali tedy do řady míst a všude jste přinášeli hudbu, ale samozřejmě nejenom Jana Václava Antonína Stamice nebo třeba Karla Stamice, nakonec jeho tvorbu uslyšíme i v tomto pořadu, ale i jiných autorů. Jak široký je ten záběr Stamicova kvarteta? Je to opravdu, jak my říkáme v souhlase se znělkou našeho rádia, to nejlepší za posledních 500 let, tedy různá období?
9: Ano, ano. My jsme, když jsme vyhráli soutěž v Salzburku v roce 1986, tak za náma přišel člověk, který vydával CDčka a řekl, já bych potřeboval, kdybyste natočili všechny Dvořáky, všechny Martinu, oba Janáčky, oba Smetany. No tak to byla práce od roku 86 asi do roku 94, no to jsme tam dostali nějaké ceny. A potom jsme začali hrát všechny ty Mozarty, Haydny, které si posluchači přáli, protože jako jsou Češi, tak mají blízko k Rakousku. A teď v posledních 10 letech jsme hráli například skladatelku Gubajdulinu. Mm-hmm. To je, není to ruská skladatelka, ta je z nějakého tam až dál.
8: Toho bývalého státu, tedy Sovětského svazu.
9: A potom Karla Kovařovice a podobné skladatele, kterého nikdo nehrál, protože to nikdo nevěděl. My jsme to vydolovali v nějakém archivu, v nějaké knihovně. Takže prostě taky jsme natočili kompletní komorní hudbu Josefa Bohuslava Förstera, což teda nikdo nenatočil. To bylo zajímavé, že má 5 kvartetů a potom ještě s harfou a s kontrabasem různé takové jednověté skladby. Nádhera. Lidi z toho byli úplně pif-paf a dostali jsme za to cenu Diapason d'Or, což, že si toho všimli Francouzi, to bylo jako překvapení, ale příjemné.
8: To je pravda. No a my se teď chystáme na ukázku z tvorby Vítězslava Nováka. Jak jeho smyčcové kvartety jsou známé?
9: Tak on napsal 3 smyčcové kvartety. Jeden vznikl v roce 1899. Z toho si poslechneme ukázku z druhé věty. A je to takový optimistický tón. On používá takové slovácké názvuky a je to krásná hudba. Druhý kvartet, ten napsal 1905 nebo 6. Tam je slavná, začíná fugou, to je nesmírně obtížná ji vystavět. A tuto skladbu snad hrály všechny soubory naše u nás, co existují a existovaly. A taky je nahráli tuto skladbu. Ale první už jich nebylo moc. A ten třetí, ze které uslyšíme další ukázku, ten jsme natočili jenom my. Takže jako komplet kvartetní tvorby jsme natočili my v minulém roce.
8: My si teď poslechneme první ukázku toho prvního smyčcového kvartetu Vítězslava Nováka, opus 22, který je v tónině G-dur a zazní druhá věta Scherzo Allegro.

0: Skončila první hudební ukázka v dnešním pořadu, v němž je mým hostem violista Jan Pěruška. Scherzo Allegro bylo ze smyčcového kvartetu číslo 1, opus 22, G dur, Vítězslava Nováka. My se k tvorbě tohoto skladatele s panem profesorem Pěruškou ještě vrátíme. Mimochodem oslovuji vás, pane profesore, což jste, ale učíte ještě stále?
1: No učím, mám asi 10 žáků. 10 studentů tady.
0: Ano, studentů na Akademii muzických umění, ano. Předpokládám. Vašima rukama musela projít celá řada lidí. Je tam někdo, který opravdu je hodně známý dneska?
1: No tak je jich několik. Vím, že prostě z těch českých violistů, tak je to Kristina Fialová nebo Pavel Nikl. To jsou skvělí hráči, že jo? A mě absolvovalo v mé třídě asi už dneska 40 violistů a jako... Já nechci nikomu ublížit, abych někoho jmenoval a někoho nejmenoval. Ale jako...
0: Tak jsme jmenovali aspoň ty české.
1: Aspoň ty české, no.
0: Jinak s Kristýnou Fialovou taky pravidelně spolupracujeme, protože vždycky upozorňujeme na violovou soutěž Oskara Nedbala. Hmm. On se třeba mezi lajky málo ví, že Oskar Nedbal byl violistou, nejenom teda dirigentem a hudebním skladatelem, a vy jste tam v porotách. Takže to je asi taky další část vašeho života, ten úděl být v porotách.
1: No, tak...
0: Jaké to je?
1: No, já vám řeknu, ta soutěž se skládá ze 3 kol. V prvním kole všichni kandidáti posílají nahrávku, ta trvá tak 10 až 15 minut. Je tam povinný buď Bach, 2 nebo 3 věty z Bacha a Regra, a potom je tam ještě jedna volná skladba. A druhé kolo už je v Praze, tam je to před porotou. A třetí kolo je s orchestrem, jsou tam klasické koncerty Stamitz, Hofmeister a podobně. Já učím teda Litomyši na mistrovských kurzech a vždycky se mi ten poslech sejde s tou výukou. Takže já dopoledne a odpoledne učím, mezi tím poslouchám nahrávky, protože minulý rok jich bylo 115, což bylo teda jako úplně nejvíc. A to teda klobouk dolů před Kristýnkou, že to dokázala dostat až na takovou známost, že se ti lidi přihlášejí třeba z Venezuely, já nevím, z Caracasu, z různých zemí, kde by člověk neřekl, že jim něco říká viola. Ale každopádně tam poslouchám, takže to je takových 10 dnů prostě velice tvrdého poslechu, ale potom už, když vám tam je 15 nebo 18 soutěžících ve druhém kole, tak to už je takové příjemné. Je to příjemnější, že jo?
0: Samozřejmě, tak to je další část vaší práce. Mimochodem připomeňme nástroj, na který hrajete.
1: Já hraju na violu, kterou vyrobil Charles Jean Colin Mezen, Francouz, v roce 1923. A musím říci, že jsem byl v roce 80 v Mnichově na soutěži a měl jsem jiný nástroj a tam jsem se sešel s předsedou jury a on mi říkal, vážený pane, až si seženete pořádný nástroj, tak soutěž vyhrajete. Já jsem přijel ze soutěže a kolega, co jsem ještě z té hry hrál ve Foku, ten mi říkal, já tady mám violu a prodám ji. Tak jsem říkal, protože jsem věděl, že to je skvělý nástroj, tak jsem říkal, kolik? A on říkal 100 tisíc, což tedy auto stalo 70, teď 100 tisíc, a říkal, a já to koupím. No a udělal jsem dobře, protože sice jsem měl dluhy, ale potom jsem jel do Markneukirchenu na violovou soutěž do Německa, no a tam jsem to vyhrál, ano. Jak to říkal tam ten předseda. A vlastně tam byla finanční odměna a to už jsem umořil půlku dluhu.
0: Tak to se povedlo.
1: No to se povedlo.
0: Tenkrát, to je příjemné zjištění samozřejmě. A propo, vy máte za sebou, jak už jsem tady říkal, celou řadu nahrávek na teda ty kompaktní disky. Dneska už je to zase trošku jinak, dá se všechno najít na Spotify nebo někdy i na YouTube a lidé mohou poslouchat touto elektronickou formou. Ale těch nahrávek mimochodem, vy to máte na svých webových stránkách, jestli to je vůbec možné, že jich máte přes 120 a kolem 450 pro rozhlas a pro televizi. Já věřím tomu, že to je pravda. Jak se vám tohle podařilo? Protože to je v té současné době je to boj o to vydat třeba CDčko nebo jiný zvukový nosič.
1: No, my jsme měli štěstí, že když jsme vyhráli právě soutěž v Salzburku, tak za náma přišel člověk, který vydával CDčka, ale byl to majitel galerie, který prodával obrazy. A potom nám vydával CDčka. Mm-hmm. A on byl schopen vydat 5 až 6 CDček za rok. A my jsme těch 5 až 6 CDček natočili. Takže my jsme buď jezdili po světě, koncertovali, anebo jsme seděli ve studiu a natáčeli. A proto jsme za těch, já nevím, prvních 10 let natočili 42 CDček.
0: Měl rád violu zřejmě.
1: No, ale to bylo s kvartetem, jako kvartet. No. Jak odešel Slávek Matoušek, že jo, tak jsem to tehdy vzal a spočetl a ono to bylo tohleto číslo. No, že potom to pokračovalo a jako až do nedávna, protože taky už samozřejmě zestárl, že se odevzdal galerii někomu jinému, tak už těch peněz neměl tolik, aby mohl vydávat, ale prostě například tam jeden z titulů, tam bylo jedno období, kdy nevydal asi 3 roky ani jednu naši desku, ale my jsme mu ty nahrávky posílali a pak najednou jich vydal 8. A bylo to zajímavé, protože 4 z toho byly Smithsonovy kvartety Aloise Háby, což teda jako je hudba pro silné povahy, jak říkám. Protože to jsou čtvrtony, šestinotony a takže tam jsme se vyřádili, ale v podstatě vydal spoustu Schuberty a Mozarty a podobně jako klasickou literaturu.
0: Tak to jste měli štěstí a přispělo to k tomu vysokému číslu přirozeně.
1: Já si myslím, že člověk musí mít v životě štěstí.
0: Ano, ale kdo umí, ten má i štěstí, si říká.
1: No, ano, někdy
0: to platí.
1: To tak není. Někdy to tak platí, někdy to tak není, ale v našem případě díky bohu to platilo.
0: Dobře, tak pojďme si poslechnout další hudbu. Je tady jedno zajímavé jméno na kompaktu, který jste nám taky věnoval a na kterém hrajete vy spolu s orchestrem, který taky představíme. A tam je napsáno Giovanni Hataš, psáno teda cize, abych to tak přivedla, Hataš. Tak o koho se jedná? Asi je to jasné možná některým našim posluchačům, ale vysvětlíme to.
1: Já jsem se setkal s tímto jménem asi před 25 lety. Mí přátelé, akademická malířka Marie Tefrová a její manžel doktor Martin Luxa koupili ve Starém Kníně statek od pana Františka Hovorky, starosty a kostelníka ve Starém Kníně. A on už měl tolik let a neměl žádného potomka, žádného příbuzného nikoho, tak on jim prodal ten statek se vším všudy, s nábytkem, s nářadím, s polema a s notama. No a oni mě pozvali, abych se podíval, co si koupili a co tomu říkám a podobně. A když jsem tam byl, tak mi říkali, a máme pro tebe překvapení, máme tady noty a to je napsané Concerto pro Violetta Giovanni Hataš. Já jsem vůbec netušil, co to jako je. Tak jsem to vzal, poděkoval a založil jsem to. No a před 2 lety, když jsem začal uvažovat, že bych ještě natočil jedno CDčko neznámých českých autorů, tak jsem se ptal v archivu v Berouně a potom v archivu v Příbrami, jestli by mě řekli, kdo to byl ten Giovanni.

0: Ale já jsem to měl doma, tak jsem to nechal rozepsat a natočil jsem to. A je to skutečně, já jsem říkal, hodně ovlivněné nebo ovlivněné podobné českém šivánoční Jana Jakuba Ryby. Tak si myslím, že to bude objev, protože to je světová premiéra, to nikdo ještě nenacvičil, nenatočil a jsem rád, že to prostě bude mezi lidem, aby si to poslechli.
1: My si poslechneme teď alespoň jednu ukázku z tohoto díla, tedy jednu část Allegro, díla Jana Hataše, jeho koncertu F-dur. A bude to první věta Allegro, hrát bude samozřejmě Jan Pěruška na violu a Praga Kamerata, kterou řídí Andreas Sebastian Weiser.

0: Giovanni Hataš, neboli tedy Jan Hataš, jak jsme se dozvěděli teď od pana profesora Jana Pěrušky, který je mým hostem v pořadu z archivu osobností. Jsme teď slyšeli koncert F-dur, větu první Allegro tohoto díla. Andreas Sebastian Weiser řídil orchestr Praga Kamerata, hrál Jan Pěruška, který tady sedí proti mně a už listuje zase další bukletou z těch dvou CDček, které nám teď věnoval. My se dostaneme už za chviličku k dalšímu dílu Vítězslava Nováka, který byl mimo jiné vynikajícím klavíristou, ale my tady máme před sebou CDčko s jeho kvartety. Teď to bude kvartet číslo 3 opus 66 G-dur a druhá věta tohoto díla. No a v této souvislosti bychom mohli ještě říci něco, alespoň pár slov o Vítězslavu Novákovi a o povaze třeba této skladby. Tak vás poprosím.
1: No tak první kvartet napsal Vítězslav Novák v roce 1899, jak jsem řekl, druhý do roce 1905 a ten třetí začal psát v roce 1938. To začala okupace naší republiky a on byl z toho teda psychicky úplně na dně a dlouho se odhodlával, že něco takového napíše. Když to napsal, tak to je nesmírně komplikovaná skladba, která prostě chce postihnout jeho myšlenky, v jakém byl stavu, když nás okupovali Němci. A my, když jsme to cvičili, tak musím říci, že to byl jeden z nejtěžších kvartetů, které jsme kdy studovali. Jednak technicky a jednak výrazově, protože on se s tím moc jako neptal hudebníku, jestli se to hraje dobře nebo nehraje dobře a sázel tam dvojhmaty dost v takových nepříjemných polohách a vím, že jsem při tom studiu našim kolegům nebo mým kolegům řekl, že tohle toto natočíme a už to nebudeme nikdy hrát, protože na tu violu to bylo dost fyzicky náročné, dvojhmaty na spodních strunách a takové nepříjemné dvojhmaty, nebyly to klasické v sekundách, v septimách a podobně. A pak jsme to natočili a já jsem poslouchal ten zkušební snímek a najednou jsem zjistil, že ta ukázka, kterou jsem vůbec neměl rád při studiu, ta je jedna z nejkrásnějších, co Novák napsal. A to uslyšíme.

0: My jsme dnes hned dvakrát poslouchali kvartetní hudbu Vítězslava Nováka. Nejprve úplně na začátku to bylo kvarteto číslo 1 opus 22. Teď zase Lento Doloroso od Vítězslava Nováka z jeho kvartetu číslo 3 opus 66, taky G-dur. Je to totožná tónina. Mým hostem ve studiu je violista Jan Pěruška, kterého se teď už na závěr toho dnešního našeho rozhovoru před závěrečnou ukázkou zeptám, ale my už jsme to tady nakousli, vy se nezdráháte natočit a nebo uvést na pódiu i hudba. Teď, když říkám soudobých, tak myslím současných, žijících hudebních skladatelů. Dá se vybrat z těch prací, které pro violu dnes vznikají?
1: No, určitě se dají vybrat, jako vždycky. V každé generaci jsou talentovaní hudebníci a skladatelé. Čo, tak jak máte interprety talentované, tak jsou talentovaní skladatelé. A dá se to vybírat, jak se to vždycky krásně vybíralo, tak se to dá i dneska vybrat.
0: A na druhou stranu zase, i jak jste sám říkal, přicházíte i na nové skladby pro violu. Pátráte po nich nějak sám, jestli byly nebo nebyly nahrány, nebo vůbec zahrány?
1: No tak víceméně u mě to bylo asi tak, že přišel skladatel a říkal, prosím tě, nemohl bys mi to zahrát. No tak protože on do toho dal svoje nitro, tak jsem mu to chtěl zahrát, aby lidé věděli, že tento skladatel tak a tak píše, že jo.
0: Já jsem myslel i starší nahrávky, které doposud nebyly objevené od různých autorů. Zda je vyhledáváte nějak cíleně?
1: No, to je teda vyhledávám, protože to jsou objevy, které, jak bych to řekl, například, když jsem přišel studovat na akademii, tak jsem začal hned v prvním ročníku hrát koncert Brixyho. A v těch notách bylo napsáno tehdy, že partitura je tam a tam v té bruselské knihovně. Leč neznaje řečí, jsem si to nepřečetl. Až když jsme asi před, já nevím, 7-8 lety přišli na jméno Brixy, tak tam jsem si to už přečetl, že tam partitura je. Jeli jsme s kvartetem náhodou do Bruselu a tam přijde pan velvyslanec a on to byl můj velký kamarád z vojny. Tak jsem mu říkal, prosím tě, nemohl by si zajít tam do ty knihovny, aby ti dali kopii té partitury. A za 14 dní jsem ji měl doma. A tak jsem to natočil společně s dalšími díly, který byl jako třeba Pušman, to nikdo nezná. Ale to byl skladatel, který působil u nás ve Slezsku, že jo, a krásná taková jako pro mladší generaci, jako violistů, kteří ještě tu techniku nemají tak nacvičenou, tak je to krásný verk, že jo. A musím říci, že mě těší to, ne, že jsem to objevil, ale že mě teď před asi 4 dny přišel z Německa a z Polska jeden dopis, že ten člověk, ten Polák, učí jak v Německu, tak v Polsku, že slyšel Pušmana, jestli bych mu neposlal solový part a partituru. A před 2 lety mi napsali z jedné renomované vydavatelské firmy, jestli bych jim neposlal kopii té partitury, že oni by ji vydali. Mm-hmm. Tak já nebudu sedět doma na tom a říkat si, mám to jenom já a vy si prostě, že něco si můžete udělat. Ale je to pro mě takový způsob v poslední době buď hrát soudobou hudbu, anebo tu klasickou. Jo? A na té klasické hudbě si říkám, no jo, tyhle soudobí skladatelé stejně vycházeli z těch klasiků. Co se týče formy, harmonie a podobně.
0: Je to přesně tak, jak říkáte. No, blíží se závěr opravdu už toho našeho pořadu. Já musím připomenout, že v tom dnešním pořadu hrálo nejenom Stamicovo kvarteto ve složení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Jan Pěruška a Petr Hejný, ale také můj dnešní host Jan Pěruška jako violista spolu s orchestrem Praga Kamerata řídil Andreas Sebastian Weiser. Tak tomu bude i v té závěrečné ukázce, která bude teďko ze Stamicova díla, ovšem syna Jana Václava Antonína Stamice, tedy Karla Stamice. Mm-hmm. Co jste vybral, pane profesore?
1: Já jsem vybral 3. větu, ale chtěl bych jenom říci, jak jsem ty noty získal. Profesor Motlík, když zemřel, tak mi dali jeho synové nějaké noty, co po něm zůstaly. A tam jsem objevil partituru rozepsanou, kde byla napsané Karel Stamic, koncert B-dur a nebyl tam solový hlas. Tak jsem požádal našeho syna Matouše, který je členem Trio Bohému, a aby se podíval na internet, jestli tam ty noty nejsou. A on mě to dal k Vánocům jako vánoční dárek v roce 24 a tam byl solový part plus všechny party celého orchestru psané Stamicovou rukou. Jo. Co mě ovšem na tom úplně nejvíc fascinovalo, že koncert je B-dur pro orchestr, ale pro tu violu je psán v A-dur. To znamená, že se to musí přeladit o půl ton výš a Stamice prostě tam, co se týče technické stránky violové, moc s tím nepáral, protože tam napsal některé teda takové běhy, že mě to trvalo nějaký měsíc, než jsem tomu přišel jako na chuť. Záleží na posluchačích, jak to pojmou, protože si myslím, že třeba tam jsou nějaké indonači prohřešky malinkaté, ale hrát to o půl ton vyždy celý život hraju v naladěnou, prostě v normální tónině, tak byla to taková určitá výzva, kterou jsem si chtěl vyzkoušet. A já přeji posluchačům, aby si v té třetí větě vychutnali všechnu tu lehkost, s jakou Stamic psal, protože on napsal 12 nebo 13 koncertů, spoustu symfonií a tak dál a tak dál. A neustále měl takové nápady, že z toho člověku zůstává rozum stát.
0: Tak si pojďme teď poslechnout část toho koncertu B-dur, třetí větu Rondo Allegro Karla Stamice v provedení mého hosta Jana Pěrušky a Praga Kamerata pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera. Já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Mým hostem byl violista Jan Pěruška. Přeji vám hodně zdraví, oslavte hezky svoje narozeniny v květnu a přeji vše dobré, hlavně hodně zdraví.
1: Děkuji vám za pozvání a já vám přeju taky zdraví, protože to je v tom životě to nejdůležitější, to ostatní nepotřebujeme.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti na

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Ladíte rádio Klasik Praha, od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Skotský skladatel Patrick Doyle debutoval jako dirigent s vídeňskými symfoniky. Na programu byly jeho slavné filmové melodie a některé z nich připomeneme v dnešním dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Začnu jeho prvním projektem Jindřichem V. Tímto filmem Doyle v Hollywoodu debutoval a hned z toho byl obrovský úspěch. Do té doby byl Doyle v podstatě divadelním hercem a skladatelem pro Branagovu divadelní společnost. Nejznámější skladbou je Non Nobis Domine, kterou Doyle sám naspíval jako předlohu pro sbor. Píseň se stala tak populární, že se dodnes hraje na koncertech filmové hudby po celém světě a vynesla mu cenu Ivora Novella za nejlepší filmový motiv.

Posouváme se do roku 1995, kdy mělo premiéru drama Rozum a cit. Za melancholický soundtrack získal Patrick Doyle svou první nominaci na Oscara. Hudba dokonale odráží potlačované emoce hrdinek. Zajímavostí je, že dvě písně ve filmu Weep You No More Sad Fountains a The Dream vycházejí ze skutečné poezie té doby a Doyle k ním složil hudbu tak autenticky, že mnozí diváci věřili, že jde o dobové skladby z 19. století. My si ale pustíme instrumentální ukázky.

Na rádiu Klasik Praha dozněla hudba filmu Rozum a cit. Z dalších projektů skotského skladatele Patrika Doyla musím zmínit čtvrtý díl série Harry Potter s podtitulem Ohnivý pohár. Doyle měl nelehký úkol převzít štafetu po legendárním Johnu Williamsovi. Rozhodl se jít vlastní cestou a vytvořil mnohem temnější a epičtější zvuk, který odpovídal dospívání hrdinů. Zatímco Williamsovo téma pro Hedviku zachoval, přidal tři zásadní nová témata. Pro Turnaj tří kouzelníků, pro Lorda Voldemorta a pro Vánoční ples.

pořadu Hudba stříbrného plátna dnes zní skladby Patricka Doyla. Vstup do světa Marvelu znamenal pro Doyla práci s modernějšími prvky. Chtěl, aby hudba zněla božsky, ale zároveň lidsky. Hlavní téma Thora je postavené na silných dechových nástrojích, které mají evokovat hrdinství a královský původ. Zajímavé je, že Doyle kladl velký důraz na vztah Thora a Lokiho. Jejich bratrská rivalita je v hudbě podkreslená dojemnými smyčci, což dodalo komiksovému filmu nečekanou shakespearovskou hloubku.

Skladatel Patrick Doyle a jeho filmové projekty jsou ústředním tématem této hodiny. V roce 2011 kina promítala sci-fi Zrození planety opic. V tomto filmu Doyle ukázal svou experimentální tvář, aby potrhl zvířecí a primitivní stránku opic, použil v orchestru velmi netradiční perkuse a sborové techniky, které zahrnovaly různé skřeky a funění. Hudba není jen doprovodem, ale doslova dýchá s hlavní postavou Caesara. Soundtrack je ceněn pro svou schopnost vyprávět příběh i beze slov, což bylo u digitálně vytvořeného hlavního hrdiny klíčové.

A jsme skoro na konci. V roce 2017 znovu spojil skladatel Patrick Doyle síly s režisérem Kennethem Branaghem, aby natočili novou adaptaci románu Agáty Christie Vražda v Orient Expressu. Klíčovou skladbou nostalgického a místy napínavě gradujícího soundtracku je skladba Justice, která doprovází závěrečné rozuzlení. Doyle zde vytvořil gradující 10-minutové hudební drama. Touhle ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Hudba stříbrného plátna.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Krásné odpoledne, milí posluchači. Krásné nedělní odpoledne 19. července. Svátek slaví Čeňkové, my přejeme vše nejlepší a začali jsme pěkně z vesela obkročákem z druhé řady českých tanců Bedřicha Smetany. Pustili jsme si verzi orchestrální, jak ji nahrál Fok pod vedením Petra Altrichtra. U odpoledního vysílání Klasik Praha vás teď vítá Dita Hradecká a pojďme se nechat unést harfou a smyčci. Claude Debussy a tanec světský. Hrají Kateřina Englichová na harfu a Vihanovo kvarteto.

Zvuk harfy byl ideálním nástrojem pro francouzské impresionisty. Takto se inspiroval zvukem harfy Claude Debussy. Slyšeli jsme jeden ze dvou tanců, tanec světský. Kateřina Englichová hrála za doprovodu Vihanova kvarteta, které tvoří Leo Štěpický, Jan Schulmeister, bohužel už zasnulý Jiří Žigmund a Aleš Kasprík. No a na Klasik Praha teď pokračujeme finále ze symfonie D-dur s číslem 93 Josefa Haydna. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Poulpe.

Dirigent Ross Popple a jeho londýnský festivalový orchestr dohráli finále ze symfonie číslo 93 D-dur od klasika tohoto žánru Josefa Haydna. Teď si pustíme scénu z opery Tosca Giacoma Pucciniho. Zpívat budou Jonas Kaufmann a Antonio Pirozzi a orchestr Akademie Nazionale di Santa Cecilia řídí Antonio Papano. Tak krásný poslech.

tenor Jonase Kaufmana a bas Antonia Pirociho jsme teď vyslechli v krátké scéně z opery Tosca ve scéně Recondita Armonia. Giacomo Puccini v interpretaci orchestru Akademie Nacionale di Santa Cecilia vedeného Antoniem Papánem. No a pokračujeme hudbou Piráti z Karibiku. Napsali Klaus Badelt.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na filmy hereček, které získaly nejvíce Oscarů. Celkem 4 sošky má na kontě Audrey Hepburn. Za ní jsou s 3 soškami v závěsu Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Posloucháte Klasik Praha.

Hudba z pomazí středověku a renesance Tomás Luis de Victoria a jeho Ave Maria. Zpíval vokální soubor Tiburtina Ensemble a hrál soubor Capella della Torre. Teď si pustíme Merkura okřídleného posla. Tuto symboliku stvárnil v hudbě ve své orchestrální světě planety Gustav Holst a my si hrajeme z nahrávky berlínských filharmoniků pod vedením Simona Rettla.

Všechny planety kromě Země stvárnil v hudbě Gustav Holst a planety tato světa patří k jeho nejhranějším dílům. Dílo britského autora zahrála Berlínská filharmonie se Simonem Rattlem v čele a my jsme slyšeli Merkura okřídleného posla. Ten teď odletěl a přichází na scénu pianista Jan Bartoš. Zahraje nám první větu ze slavné Appassionaty sonáty F-moll Ludwiga van Beethovena.

Tak to byl Jan Bartoš, v jehož podání zazněla bohužel jen první věta Beethovenovy apasionáty. Krásně se to poslouchá a doufám, že se k této nahrávce ještě vrátíme. Byla to sonáta s číslem 23 f-moll. No a přichází Bedřich Smetana a jeho jediná symfonie, slavnostní symfonie nebo také triumfální symfonie E-dur, žije spíše izolovaně svou třetí větou. A my si hrajeme Stroj Alba se symfonickými skladbami Bedřicha Smetany, které vyšlo v roce jeho jubilea v roce 2024. Nahrál je Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky.

0: Symfonie, která má za námět rakouskou státní hymnu, ale také která má půvabné skerco. To skerco jsme právě slyšeli. Šlo o slavnostní nebo triumfální symfonii E-dur, jedinou symfonii Bedřicha Smetany. Věnoval ji příležitosti sňatku císaře Franze Josefa I. s Alžbětou Bavorskou. Dílo dokončil v roce 1853. Toto skerco, které jsme právě vyslechli v interpretaci Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Petra Popelky, se provozuje samostatně už od Smetanových dob. No a teď na Klasik Praha a vyplníme zbytek času do 13. hodiny hudbou Johanna Adolfa Haseho. Serpentes ignei in deserto, neboli ohnivý hadi v poušti, to je biblický motiv, který stvárnil nejeden skladatel. Hase byl hvězdou italské opery u Drážďanského dvora a k dispozici měl prvotřídní zpěváky. To ostatně uslyšíte sami, zazní virtuózní árie Celi audite deplorate. Zpívá Julia Ležněvá a soubor Les Axans vede Thibaut Noaly.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Nadpozenský soprán Julie Ležněvy teď zazněl v árii Anděla z oratoria Serpentes Ignei in Deserto, Ohniví hadi v poušti. Autorem je Johann Adolf Hasse, významný skladatel první poloviny 18. století. Působil také kromě Itálie nebo Vídně, také v Drážďanech, kde byl kolegou a trošku také konkurentem Jana Dismase Zelenky. Tak toto bylo nádherné vrcholné baroko v provedení Julie Ležněvy a souboru Les Accents. No a my si pustíme slovanský tanec, veselou část z opery Králem proti své vůli od Emanuela Chabriera.

Slovanský tanec není jen známé dílo Antonína Dvořáka, ale také jedna z tanečních hudeb z opery Králem proti své vůli, kterou napsal Francouz Emmanuel Chabrier. Zahrál nám teď symfonický orchestr Polského rozhlasu pod vedením Richarda Heymana. Máme 13 hodin a 14 minut. Přichází jedna z duchovních skladeb estonského autora Arva Pärta. Je to z alba, kterým si tento skladatel, legendární skladatel 20. a 21. století v loňském roce připomněl 90. Symfonieta Riga a Vox Clamantis teď interpretují Tropus Alleluja.

Téměř každá ze skladeb Arva Perta má nějaký duchovní rozměr. Platí to samozřejmě i o tomto tropu Alleluja, který teď zazněl v interpretaci Symfonie Tyriga a souboru Vox Clamantis. František Xaver Brixy a jeho koncert pro violu a smyčcový orchestr teď zazní. Jan Pěruška má solo a komorní orchestr členů České filharmonie řídí Andreas Sebastian Weiser.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hostem byl hudební skladatel Haštal Habka. Představí ukázky své tvorby i svůj pohled na současnou hudbu a jako vystudovaný lingvista se také zamyslí, jestli lze hudbu považovat za jazyk. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 21. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Jedna z nejkrásnějších romantických skladeb vůbec, Unprompted Gesture Dur od France Schuberta. No a my jsme si hráli mistrovskou nahrávku Alfreda Brendla. Teď přichází Lohengrin, předehra k prvnímu dějství této opery Richarda Wagnera, zazní v archivní nahrávce pod taktovkou Artura Toscaniniho, hrál NBC Symphony Orchestra.

0: Krásně se poslouchá tato předehra Lohengrinovi Richarda Wagnera. Jak ji nahrál Arturo Toscanini, legendární italský dirigent a americký NBC Symphony Orchestra. No a já už listuji nabídku nakladatelství Vyšehrad. Trochu jsem se u toho ztratila, protože ta nabídka je skutečně nepřeberná. A my vám dnes ale představíme knihu o známé osobnosti českého obrození Boženě Němcové. Možná překvapivé různé vhledy do jejího života, názory a skutečnosti představil ve své nové publikaci historik Jaroslav Čechura.
1: Milí posluchači, v polovině dubna byl hostem ve studiu stanice Klasik pan profesor doktor Jaroslav Čechura, který se zabývá hospodářskými a sociálními dějinami Čech ve středoevropském kontextu. Je to tedy historik, který se zabývá mnoha tématy a my jsme tehdy hovořili o postavě Krištofa Aloise Lautnera, který byl významnou osobností při severomoravských čarodějnických procesech. A pan profesor Jaroslav Čechura právě v polovině jara, řekněme, vydal u nakladatelství Vyšehrad knihu, která se zabývala osobností Lautnera a ta knížka měla podtitul Duchovní mezi čarodějnicemi. No a my se teď scházíme uprostřed léta s panem profesorem znovu v našem studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Protože vy u nakladatelství Vyšehrad chystáte další publikaci a ta se má věnovat osobnosti, která na rozdíl od Lautnera je známá snad všem Čechům, počínaje školou povinnými dětmi až po nás dospělé, protože se jménem přední české spisovatelky Boženy Němcové se setkávají v průběhu školní docházky všichni. Známe ji jako autorku Babičky, povídek Divá bára v zámku a podzámčí nebo mnoha pohádek. A máme o ní určitou představu. Nevím, zda vy v té knižce, kterou vy teď připravujete, tu naši představu, která je knižní, budete podporovat, anebo zda ji budete vyvracet. Jaká tedy byla Božena Němcová? Je to opravdu ta osobnost, o které se učíme ve školních kamnech?
2: Je a není. Já jsem totiž dospěl k názoru, že ta literatura, která vznikla v posledních 50 letech, kterou já nazývám záhadologickou, to znamená, že se hledají různě i rodiče, nemanželské děti a tak dále, že to je takové konjunkturální téma a chtěl jsem se pokusit ukázat, jakou skutečně ta Božena Němcová byla. To znamená, že jí zbavit určitého nánosu takových romantických představ. Uvedu jednu. Je známá situace, učili jsme se to ve škole, pohřeb Havlíčkův, ona tam klade tu trnovou korunu na jeho rakev. Ale to ona si vymyslela, přátelé, protože existuje policejní zpráva, velmi detailní, která popisuje ten pohřeb a tam o Boženě Němcové není ani slovo. Ona toto napsala v dopise, prostě byl to takový její literární pohled na tu smutnou, nicméně slavnou událost v 19. století. Takže a takových momentů je celá řada. Takže je třeba trošku očistit takový ten mytologický obraz na jednu stranu a na druhou stranu takový až někdy konjunkturálně zabarvený, prostě ukázat, jaká ta Božena Němcová skutečně byla.
1: Ten náš pohled, ten trošku zkostnatělý školní, je tady postaven na tom, že je to celým generacím předkládáno stále stejně na základě nějakých původních, možná i trošku záměrně upravených
2: ano,
1: představ,
2: určitě.
1: Abychom ji dostali na ten piedestal.
2: Ano, ale ona to nepotřebovala. To je totiž takový přístup k ní, který vycházel z jejího díla. To znamená, jakoby Babička byla nějaké historické dílo, samozřejmě ona byla, ale objektivně historické, od kterého se odečítalo třeba mládí té Barunky. Jo? Čili takovýchto momentů je v jejím životě celá řada a je třeba je trošku podrobit kritice a ukázat, co je možné a co možné není. Já můžu uvést ještě jeden příklad. Je taková teze, že Božena Němcová byla chudá. Božena Němcová nebyla chudá. Když pročítáte její korespondenci a sečítáte honorářové položky, které v těch 50. letech získala, tak zjistíte, že ona měla průměrný až nadprůměrný příjem. Samozřejmě je tam otázka druhá, co s těmi penězi udělala. To je jasné. Nejenom, že měla relativně velkou rodinu, manžela kdesi jako finance, takže to jako je otázka jiná. Protože říká se i o její matce, že byla špatná hospodyně a oboženě by se také mělo říkat, že byla nedobrá hospodyně.
1: Možná tyhle ty trošičku zkreslené představy vycházejí z toho, že u těch velikánů si všichni snažíme zapamatovat nebo se nám snaží být podloženo jenom ty dobré vlastnosti a nechceme vidět nebo nechtěli jsme vidět, že jsou také lidmi. My tohle známe v podstatě i z hudby, ať už se týká Dvořáka, Smetany, dalších velikánů, že prostě je máme jenom jako ty dokonalé osobnosti, idoly a to bude asi případ i Boženy Němcové a jejího tedy osudu a vykládání.
2: Určitě, určitě. Já nevím, jak by se v dnešní době hodnotilo, že Božena Němcová od mládí třeba kouřila. Její děti od 15 let kouřily také. Prostě byla to dobová móda a musíme s tím počítat, že takovéto záležitosti mohly nastat. Jo? A takových momentů, když on se vám to sčítá do takového jakéhosi jiného obrazu, tak ta Božena potom vám z toho vyjde jako člověk, který jak si do své doby patřil i nepatřil. To znamená, že ona žila samozřejmě kolem té poloviny 19. století, ale svými myšlenkami tu společnost trošku jako destruovala, řekl bych, a ona jí to zase vrátila, že se na ní dívala s prominutím skrz prsty. Jo?
1: Dá se říci, že trošku provokovala?
2: Určitě. Určitě ano. Ono to totiž bylo dáno tím, že vlastně ona nepocházela ani z městského prostředí, nebo maloměstského prostředí, ona nepocházela ani z venkova. Ona pocházela z prostředí, vlastně, které bylo blízko zámku Ratibořice. To znamená, že to byl takový svět sám pro sebe a ty její návyky, takové to přímé jednání s lidmi třeba, jako, možná někdy trošku z vrchu, to prostě byl důsledek toho, jak to měla odpozorované, jak to v okolí toho ratibořického zámku chodilo. Jo? Čili často Pražané byli při jejich různých kontaktech s muži zaskočeni. Ona šla veřejně třeba s doktorem Lamblem, že? A s jinými, ale prostě pro ní to bylo něco zcela běžného. Pro tu městskou společnost to běžné prostě nebylo.
1: Z čeho vy vycházíte při těch svých úvahách nebo při tom svém bádání a té nápravě toho obrazu Boženy Němcové?
2: Ano, viděl jsem veškeré papíry, které jsou k této osobě zachovány. To znamená, literární archiv památníku písemnictví má půl a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici má druhou půlku. Skutečně jsem to prošel do posledního papíru. Samozřejmě důležitá je tam korespondence její, potom třeba jejich dětí a takto to rekonstruovat může podat právě ten trošku odlišný obraz, protože třeba jsou tam smlouvy s nakladateli. Čili vy vidíte, kolik dostala za Babičku, kolik dostala za jiná díla, jo? A to už vám začne skládat ten obraz, který je trošku jiný, než že ona má, no, někomu napsala, mám poslední děravé boty. Ano, ona to napsala svým způsobem záměrně, aby ten někdo, komu psala, jí ty nové boty poskytl. To byla její velmi rafinovaná taktika.
1: Měla ona nějaké osobní zápisky ve smyslu deníky? Psala ona si něco takového?
2: Deníky tam jsou, ale převážně z cest. Ona měla velkou slabost a to bylo cestování po Slovensku. A nebo tedy Horních Uhrách, abychom byli dobově korektní. A ona tam byla několikrát, myslím, že těch cest bylo 5. A ona si dělala velké zápisky, protože ona pokud něco uměla úplně úžasně, tak to byly takové ty antropologické popisy, popisy třeba krojů etnografické, jo. Ty její zápisky, někdy je to až fascinující, do jakých detailů byla schopna popsat kroj někde na Slovensku, jo. Ale také sledovala obyčejný život třeba cikánů, anebo tam těch Maďarů a tak dále, nebo Židů, jo. To jsou dodnes, domnívám se, velmi cenné, jaksi objektivní zprávy o té situaci, kterou tam viděla v těch 50. letech 19. století.
1: A já jsem měla na mysli, jestli si zapisovala také nějaké osobní věci, třeba právě vztahové, nebo které by se týkaly jejího osobního vlastního života.
2: Trochu ano, ale ty jsou jaksi velmi stručné. Třeba, já nevím, k roku 1840, ona tam má heslovitě, já nevím, že byla na nějaké zábavě, že byla nemocná a tak dále a tak dále. Čili to jsou velmi stručné záznamy. Tam je spíš důležitější těžiště v té korespondenci, protože to byla její velká vášeň, kterou i některé její kolegyně, například Karolina Světlá, velmi vyčítali, že věnuje tolik času psaní dopisů a nevěnuje ten čas literatuře, že toho mohla napsat daleko víc, ale ona potřebovala napsat dopisy.
1: Pokud se týče té knížky, bude to nějak strukturováno na některé nebo na různé rozličné oblasti tedy ze života Boženy Němcové, ať už třeba literární, osobní, vztahy s muži, rodina?
2: Ano. Těch kapitol je tam přes 30. Jsou tam speciální kapitoly 3 hned, Božena Němcová a muži. Božena Němcová samozřejmě a děti, Božena Němcová a náboženství. Prostě pokusil jsem se, jak ty prameny vám dovolujou, postihnout co nejkomplexněji ten její život.
1: Vy už jste tady zmiňoval některé ty mýty, které v té knížce a díky tomu bádání vlastně vyvracíte. Co ještě je třeba takového překvapivého, co my máme nějak zafixováno a vy jste zjistil, že vlastně to bylo nějak jinak, nebo Božena Němcová byla jiná?
2: No. Tam je ten moment, že ona se narodila začátkem února 1820, což je v posledních téměř 100 letech vlastně rozporováno, že to není možné. A já bych řekl zcela natvrdo, jako historik, že to je špatná práce těch autorů, kteří nebyli dostatečně historičtí. To znamená, že rakouský stát byl velmi byrokratický a představa, že někdo ve Vídni manipuluje s matrikami, to je tedy absolutně mylné, protože dokonce máme rakouské zákonodárství, které se týká jenom matrik. A ty matriky, kde ona je zapsaná na tom vídeňském předměstí, byly vedeny ve třech pare. Takže dělat do toho nějaké zásahy je absurdní. Ještě jedna věc je důležitá. Mnoho autorů se pozastavovalo nad tím, že Božena chodila do školy jenom 4 roky. Hledalo se, že vlastně chodila díl a že to je svalšované. Existují třídní knihy z té České Skalice, jsou dodnes v muzeu, studoval jsem je. A také ty jsou vedeny tak ledabile, jak někdy bývají vedeny třídní knihy z naší doby, jo? Takové ty fiktivní záležitosti. Nicméně, a to bych podtrhl, Božena jednou se chtěla jaksi podívat do té školy, kam chodila, tak napsala tomu učiteli, napsala mu, že by ráda si přiblížila tu dobu, kdy po 3 roky chodila do školy. To znamená, že ona sama si nepamatovala, že chodila 4 roky. Jo. A takovýchto momentů je tam více, jako takové ty omily v datech a tak dále. Jo, takže je vidět, že je třeba opravdu historicky k tomu přistoupit a ne si představovat, když se podíváte na nějaký obraz, ten by mohl být podobný Boženě Němcové. Tady ta kněžna by mohla být její matka. Prosím pěkně, to jsou nesmysly.
1: Božena Němcová ovšem byla velice sečtělá žena, tak když vy říkáte, že ona vlastně z té základní školní docházky odchodila pouhé 4 roky, kde se bere ten rozhled její?
2: Ano, ten se bere jejím samostudiem. Ona byla vášnivá čtenářka a je doložena od svých 10-11 let, ona stále četla. Ale musím říci, že její mládí bylo v zajetí německé literatury. Ona tam byla v zámku Chvalkovice, to je nedaleko Ratibořic, a tam byl jistý správce, přítel jejího otce, a tam byla obrovská knihovna. A ona prostě tam četla, četla a četla. Ona se dostala k první česky psané knize až ve svých 18 letech. Jo? Takže to její autodidaktické vzdělání bylo, řekl bych, velmi zásadní. Ona si pamatovala třeba poezii německou, recitovala to s odstupem 10 let. Jo? To je všechno úžasné. Ona jako pociťovala jakýsi nedostatek toho vzdělání, protože třeba neuměla francouzsky, což v té době bylo jaksi velmi důležité, protože jeden z idolů její generace byla George Sandova.
1: Mm. Často se také při nějakých těch životopisných zpracování uvádí ten nepříliš dobrý v těch zpracováních ten vztah mezi Boženou Němcovou a jejím manželem. Bylo to skutečně tak, nebo co vy jste s ohledem na toto bádání objevil?
2: To je správná otázka, protože Josef Němec byl všechno jiné než kladný hrdina. Já tam mám velkou kapitolu, která ukazuje řadu jeho přešlapů, jeho pochyb, kterého stály částečně kariéru, potom absolutně ho stály kariéru. Čili on byl velmi takový prudký, on byl jako 20-letý odveden do armády a byl 6-7 let vojákem v Itálii. A toho velmi poznamenala už taková ta vojenská mentalita. Potom byl vlastně financem, čili nějakým úředníkem celním v Čechách, že? A je několik záznamů, že třeba se choval příliš horlivě, že někoho i zmlátil. A jsou tam takovéto momenty, za toho jeho života jich 10 nebo 12, které ukazují skutečně celkem kontinuálně, jaká to byla figura. A s tou Boženou si prostě nerozuměl. Nejenom tedy, že byl samozřejmě žárlivý, tak měl krásnou ženu, že? A tak dále, ale prostě to jejich soužití bylo velmi, velmi komplikované. Proto ona potom byla ráda, že vlastně se stal tím finančním úředníkem v Uhersku. Ona zůstala v Praze, sice musela uživit rodinu tím psaním, ale byli jaksi od sebe.
1: Už tady padlo, že ona byla osobou, která ráda provokovala. Dalo by se říci, že na svou dobu byla tedy velmi moderní?
2: Já jsem přesvědčen, že ano. Bylo to patrně jistou intuicí a bylo to dáno tou její figurou, tou její krásou, která, když přišla do Prahy jako 21letá, to už měla 4 děti mimochodem, tak prostě pražská společnost počínaje Palackým a jinými, ta z ní byla paf doslova a to nepřeháním. Čili to jí pomáhalo, aby pronikala do té pražské společnosti. Samozřejmě, že s tím byly spojené určité komplikace, nicméně dokázala takovým tím svým šarmem částečně si ty lidi získat, ale na druhou stranu třeba některé ženy vůbec ne. Což je pochopitelné.
1: Tak to je asi pochopitelné, ano. Protože tam byla určitá řevnivost a žárlivost, ano, což ano. Je vždycky...
2: Ženská rivalita naprosto 110%.
1: Tak když bychom to měli shrnout, jaká byla ve vašich očích Božena Němcová?
2: Božena Němcová byla nadaná, úspěšná spisovatelka, jejíž soukromý život byl na jednu stranu velmi úspěšný. Ona měla ráda své děti a dopřála jim maximálního vzdělání, co bylo možné. Na druhou stranu si nerozuměla se svým manželem a hledala někdy únik u jiných mužů. Ale musím podotknout, že na rozdíl od nějakých seriálů, těch mužů zase nebylo až tolik a jejich chování nebylo tak volnomyšlenkářské, jak je někdy v těchto dobách prezentováno. To naprosto ne.
1: Tak my se budeme těšit, co všechno odkryjete v té knížce o Boženě Němcové, která doufejme vyjde, zatím nevíme přesné datum, vy sám jste říkal, že zatím je to ještě v té fázi, kdy se dokončuje, už je po korekturách a dokončuje se finále, finalizuje se.
2: Mělo by to být první třetina měsíce září.
1: Tak my se budeme na tu knížku těšit a já moc děkuji, že pan Jaroslav Čechura, náš přední historik, přišel k nám do studia stanice Klasik Praha. Bylo to moc zajímavé povídání, o to více na tu knížku těším. Děkuji za návštěvu.
2: Děkuji.
1: Na viděnou.
2: Naschledanou.

0: Skladatel Johann Friedrich Reichardt žil v druhé polovině 18. století. Byl to německý skladatel. Pro nás je zajímavé, že se oženil s dcerou Františka Bendy, Julianou Bendovou. My jsme teď vyslechli druhou větu z jeho symfonie G-dur. Hrál soubor The New Dutch Academy pod vedením Simona Murphyho. Za okamžik zazní cikánské melodie od Pabla de Sarasateho. Hrát bude legendární Itzhak Perlman.
1: Klasik Praha.
2: Přestože vystudovala operní zpěv, stala se z ní dirigentka. Má exotické příjmení, i když si vzala Brňáka, a je přesvědčená, že dirigent by měl být co nejvíce vzdělaný. Začala tedy ještě studovat humanitní vědy. Mým dalším hostem je dirigentka, která je nejenom doma v Národním divadle v Praze a na Pozidis.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Tohle je Klasik Praha.

Tak to bylo virtuózní podání cikánských melodií od Pabla de Sarasátého. Sám houslista dokázal pro tento nástroj vytvořit skutečně partituru, která je na hranici hratelnosti. Ovšem to není nic pro Itzhaka Perlmana. Toho jsme slyšeli za doprovodu Pittsburghského symfonického orchestru, dirigoval André Preven. Následuje hobojový koncert Jana Václava Antonína Stamice. Pustíme si nahrávku se solistou Zdeňkem Adamem a symfonický orchestr Plzeňského rozhlasu řídí Zdeněk Janda.

Na stanici Klasik Praha to teď bylo adagio z koncertu C-dur pro hoboj od Jana Václava Antonína Stamice. Zdeněk Adam hrál hobojový part a symfonický orchestr Plzeňského rozhlasu vedl Zdeněk Janda. Máme 14:15, pojďme si pustit rané dílo Josefa Suka, bude to jeho klavírní kvintet. První větu hrají Jan Simon, Josef Suk, Pavel Šporcl, Karel Untermiller a Jiří Bárta.

Toto byl klavírní kvintet G-moll Josefa Suka, dílo Rané, opus 8. A první větu nám zahráli klavírista Jan Simon, houslisté Josef Suka, Pavel Šporcl, na violu Karel Untermiller a na violončelo Jiří Bárta. Teď si pustíme hudbu z bondovky Dech života. Autorem je John Barry. Potom se můžete těšit například na Rigoletta Giuseppa Verdiho, hudbu Gustava Mahlera či Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Klasik Praha.
1: Především opery Arlézanka a Adriana Lecouvreur proslavili italského skladatele Francesca Cileu. Narodil se před 160 lety 23. července 1866 v Palmi v Kalábrii jako syn soudce a hudební nadání projevoval už od útlého věku. Více včetně ukázek v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasadíte.

0: zapněte VOSy ihned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Tohle je Klasik Praha.

Když zpívá prostopášní vévoda hlasem Luciana Pavarottiho, asi bychom mu lecos odpustili. Vévoda z Mantovy, teď v podání legendárního tenoristy za doprovodu Londýnského symfonického orchestru. Vedl jej Richard Bonning. No a toto byla hudba Giuseppa Verdiho samozřejmě. Po Rigoletovi je tady symfonie s číslem 39 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Druhou větu zahraje amsterdamský barokní orchestr pod vedením Tona Kopmana.

Symfonie číslo 39 Wolfganga Amadea Mozarta, první ze tří posledních vrcholných symfonií tohoto autora, dokončená v roce 1788. Hrál nám teď amsterdamský barokní orchestr pod vedením Toma Kopmana a my jsme slyšeli druhou větu. Jak se symfonický žánr vyvíjel, tak to můžeme zjistit hned v zápětí. Zazní totiž pátá symfonie Cis mol od Gustava Mahlera. Minnesotský orchestr pod vedením Osmo Venské přednese skerco.

0: Tak to bylo pěkně rozehrané skerco a nádherný instrumentální kus od Gustava Mahlera. Skerco z jeho 5. symfonie Cismol v podání Minnesotského orchestru, který dirigoval Osmolenské. Blížíme se k 15. hodině. Teď ho trochu odlehčíme, a to kavatínou z romantických kusů Antonína Dvořáka. Hrát budou David Mariček u klavíru a houslista Jiří Vodička.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
1: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

Tak to byla Kavatýna z romantických kusů Antonína Dvořáka, krásná drobnost a právě v drobnostech se často projeví genialita skladatele. Hrali jsme si příjemnou nahrávku Jiřího Vodičky a Davida Marečka, kteří natočili komplet děl pro klavír a housle tohoto skladatele, pochopitelně. No a teď přichází Adam Plachetka, aby nám přednesl píseň z muzikálu Loď komediantů od Jeroma Kerna. Plachetka je velmi všestranný pěvec, pokud se zrovna teď vyskytujete někde v okolí Znojma, což není vyloučeno, protože poslouchat naše rádio lze také přes internet, pak určitě doražte do jízdárny, kde se koná derniéra opery Jacquesa Rameaua. A to opera Galantní světy, ve které taky účinkuje Adam Plachetka v krásné komické roli. Nebudu prozrazovat víc, najděte si na www.hudbaznojmo.cz.

Píseň z muzikálu Loď komediantů zaspíval Adam Plachetka a rozhlasové symfoniky řídil Tomáš Netopil. Teď dílo Pietra Antonia Locataliho zazní koncert pro housle a basso continuo. Hraje Giuliano Carmignola, specialista na barokní houslový repertoár, a Venice Barok Orchestra vede Andrea Marcono.

Dozněla hudba Pietra Antonia Locatelliho, italského barokního autora. Bylo to andante z jeho koncertu číslo 10 pro housle. Giuliano Carmignola se zhostil solového partu a Andrea Marcon řídil Venice Baroque Orchestra. Teď v 15 hodin a 12 minut uslyšíme masu pustní veselí, jednu ze scén z baletu Petruška Igora Stravinského. Sám Stravinský pořídil také transkripci pro solový klavír této nelehké partitury. Zahraje nám teď italská pianistka Beatrice Rana.

Zahrát na klaviatuře to, co obvykle hraje celý orchestr, to skutečně není lehké, zvlášť když jde o tak komplexní partituru, jako je Stravinského balet Petruška. Teď jsme slyšeli první část, Masopustní veselí, hrála nám italská virtuózka Beatrice Rana. No a teď si můžeme připomenout Jurský park, snímek, který doprovodil hudbou geniální John Williams. A sám autor bude teď dirigovat v této ukázce Berlínskou filharmonii.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu otce Jana Václava a syna Karla Filipa Stamicových, jeden orchestrální kvartet a dva koncerty pro jeden a pro dva klarinety. Hrát bude kapela Koloniensis. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Jsme Klasik Praha.

Georga Friedricha Händla. My jsme slyšeli původní verzi, ve které účinkuje rovnou 24 hobojů, 12 fagotů, 9 trubek, 9 lesních rohů a 4 sady tympánu. Bure nám zahrál The English Consort pod vedením Trevora Pinnocka. Ralph Vaughan Williams a jeho píseň Vagabond Tulák. Zpívat bude Bryn Terwill, na klavír doprovází Malcolm Martineau.

Píseň The Vagabond Tulák dala název celému CDčku, které v roce 1995 natočil Bryn Terfel, což je walesský rodák, a Malcolm Martineau, což je zase skotský pianista a specialista na doprovod zpěváku. Slyšeli jsme část z cyklu Ralpha Vaughna Williamse Songs of Travel. Teď Josef Suk a jeho půvabná serenáda, zazní čtvrtá věta, a to v podání Pražské komorní filharmonie, řídí Jakub Hruša.

Jakub Hruša společně s Pražskou komorní filharmonií. Dnes Prague Filharmonia dohráli Allegro Giocoso, čtvrtou větu ze serenády pro smyčce Josefa Suka. A teď přichází Wolfgang Amadeus Mozart a jeho sonáta pro dva klavíry. U těch klavírů zasednou Marta Archerič a Sergej Babajan a přednesou nám Andante.

Tak to byla nižná druhá věta ze sonáty pro dva klavíry D-dur krásného díla Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli nám dva skvělí pianisté Marta Archerič a Sergej Babajan. Teď West Side Story. Muzika Leonarda Bernsteina. Uslyšíme část nazvanou Amerika, a to v podání Canadian Brass.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, CZ.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
0: Ladíte Klasik Praha.

Jednu minutu po 16. hodině doznělo na Klasik Praha Nocturno Estor Frederika Chopina. Hrál nám pianista Mariana Kiepura. No a teď hurá do nového světa. Skerco z novosvětské symfonie Antonína Dvořáka teď zahraje Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

Doznělo skerco ze symfonie číslo 9 e-moll Antonína Dvořáka, zvané Novosvětské. Česká filharmonie hrála na této nahrávce pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Teď si pustíme arii z opery Židovka La Juive od Jacquesa Fromentala a Lévyho. Ve své době velký operní hit zaspívá basista Bonaldo Giotti a sbor Ambrosianské opery. New Philharmonia Orchestra vede Antonio de Almeida.

Dozněla aria z opery Židovka od Jacquesa Fromentala Alleviho. Zpíval Bonaldo Giotti a sbor Ambrosianské opery a soubor The New Philharmonia Orchestra vedl Antonio de Almeida. Je to takzvaná Grand Opera, velká francouzská opera z roku 1835. A v 19. století se Židovka hrála po celé Evropě i v českých divadlech. Přichází árie z vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha. Alison Bolsom vede svůj Bolsom Ensemble.

Dozněla arie z vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha, a to v úpravě pro trubku. Na ní hrála Alison Bolsom se svým Bolsom Ensemble. Na Klasik Praha teď pokračujeme hudbou Ennia Morriconeho se snímku Pro pár dolarů navíc.

0: Klasik Praha.
1: Hned dvěma mezinárodním skladatelským soutěžím v oblasti klasické hudby se budeme věnovat v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

Tak to byla bravurní předehra k operetě Krásná Helena. Tu napsal Jacques Offenbach a zahrála Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumana. Teď nás čeká Brahmsova sonáta pro klavír a violončelo číslo 1 e-moll. Krásný kousek, pustíme si něžné i enigmatické Allegro quasi menuetto, druhou větu. Hraje Truls Mörck a na klavír Ellen Grimaud.

Ellen Grimmau u klavíru a Truls Merk na violončelo nám zahráli druhou větu ze sonáty Johannese Brahmse, sonáty číslo 1 e-moll. Je 16 hodin 40 minut, vy posloucháte Klasik Praha, provází vás Dita Hradecká. Teď známý koncert S-dur od Josefa Haydna. Na trubku má solo Miroslav Kejmar a komorní soubor České filharmonie vede Petr Škvor.

Rondo z koncertu S-dur Josefa Haydna teď zahrál Miroslav Kejmar a doprováděl komorní soubor České filharmonie. Teď si pustíme jeden z argentinských tanců od Alberta Ginastery. Lucien Renaudin Vary opět na trubku a filharmonický kvartet Monte Carlo.

0: Na Klasik Praha právě dozněl tanec z cyklu dvou norských tanců Edvarda Grieka. Hrál nám anglický komorní orchestr a na zobcovou flétnu to byla Michala Petry. Za okamžik se ozve jedna z nejkrásnějších a nejsmutnějších árií baroka. Lamento Dido z opery Dido a Eneas Henryho Persla. Roli Didony stvární Raquel Andueza a doprovází soubor L'Arpeggiata.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Jsme Klasik Praha.

Lamento Dido, opuštěné Dido, kterou zanechal Éneas proradný, tak ta teď zazněla na základě takové improvizace. Raquel Andueza zpívala a umělecká vedoucí Kristina Pluhar souboru L'Arpeggiata vždy zajistí takovou nějakou zajímavou aranži. When I'm Laid in Earth, jedno z nejuváděnějších a nejpopulárnějších lament barokní éry. No a teď to bude skočná naopak. Rozveselíme se poněkud na vlnách 98,7 a to skočnou z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany. Hraje orchestr FOK, řídí Jiří Bělohlávek.

tance, jimiž Bedřich Smetana vybavil svou operu Prodaná nevěsta, přispěli také k její enormní popularitě. Toto byla skočná ze třetího dějství tohoto díla, k němuž libreto napsal Karel Sabina. No a my jsme slyšeli interpretaci orchestru FOK společně s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Následuje Selský valčík, takže od skočné se posuneme do třídobého rytmu. Je to cyklus čtyř charakteristických valčíků od Samuela Coleridge Taylora.

Samuel Coleridge Taylor a jeden z jeho čtyř charakteristických valčíků. Maya Magap hrála na housle a Matthew Shelhorn na klavír. Teď si pustíme část z vodní hudby Georga Friedricha Händla. Hrát bude Academy of Ancient Music a dirigovat Christopher Hogwood.

A la hornpipe na způsob dud. Tak to se jmenuje část ze světy F-dur, neboli vodní hudby Georga Friedricha Händla. Zahrála nám Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda. Teď se pohoupáme s barkarolou Fis-dur Frederika Chopina. Hrát bude pianista Ivan Klánský.

Barcarola Fis Dur dozněla, a to v podání pianisty Ivana Klánského. Po díle Romantika Frederika Chopina přichází opět jedno piano, tentokrát hudba z filmu, který se takto jmenuje. Hudbu napsal Michael Nyman.

0: Klasik Praha.
1: V pravidelném pořadu budeme společně poslouchat klasickou hudbu, kterou dobře znáte. Hostem bude ale zpěvák, klavírista, herec Petr Vondráček, který miluje a hraje rock and roll. V únoru letošního roku oslavil 50. Věnuje se i sportům. Ve fotbale je členem týmu Real Top Praha. Budeme si povídat také o rock'n'rollové skupině Lokomotiva. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní? Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla část z cigánských melodií Antonína Dvořáka z cyklu, který znáte ve vokální podobě. Pro Talichovo kvarteto zaranžoval jednu z těchto písní Jiří Kabát. Teď přichází známý tanec hodin, část z opery La Gioconda od Amilcare Ponchielliho. Pražský symfonický orchestr řídí Peter Tomčány.

Tak to byl tanec hodin, vtipný kousek z opery La Gioconda od Amilcare Ponchielliho. A když je řeč o hodinách, tak ty naše tady ve studiu Klasik Praha ukazují 17.39. Teď zazní velice příhodná skladba Letní pastorále Arthura Honeggera. Je to krátká symfonická báseň tohoto Švýcara, která je impresionisticky laděná a je inspirovaná autorovým letním pobytem ve švýcarských Alpách. Tak pojďme se zasnít společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Vladimírem Válkem.

Na Klasik Praha právě doznělo Letní pastorále. Napsal je švýcarský skladatel Arthur Honegger a inspiroval se svým pobytem ve švýcarských Alpách. Nám teď hráli symfonikové Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. No a milí přátelé, ode mě už to je pro dnešní odpoledne a podvečer vše. Uslyšíme se opět zítra, já se na to budu těšit. Tak to je od Dity Hradecké vše pro tuto chvíli. Posílám vám však ještě koncert pro klavír číslo 4 G-dur Ludwiga van Beethovena. Poslední třetí větu zahraje Alfred Brendel a vídeňské filharmoniky řídí Simon Rattle. Tak mějte se moc hezky a zítra naslyšenou.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Klasik Praha.
6: Klasik Praha.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
3: Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.
8: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
9: Přesně na svátek svatého Silvestra, dne 31. prosince roku 1742, se stal falckým kurfiřtem Karl Theodor, po otci z rodu Wittelsbachů. Díky tomuto velmi umělecky založenému panovníkovi se zakrátko jeho sídelní město Mannheim stalo hudební mekou Evropy. Cestovatel a spisovatel Charles Burney o něm napsal: hudba kurfiřta budila, hudba doprovázela jeho oběd, hudba hrála během lovů, hudba tišila jeho ducha během bohoslužeb, hudba ho ukolébávala ke spánku. A jistě to byla hudba, která přivítala našeho milovaného prince v ráji. Kurfiřt měl na svém dvoře orchestr o 56 členech, 30 hráčů na smyčcové a 26 na žestové nástroje. V tomto orchestru byl nejprve prvním houslistou a později kapelníkem český mistr Jan Václav Stamic. Jehož předkové přišli do Čech po polovině 17. století ze Slovinska. Pod Stamicovým vedením se těleso brzy stalo jedním z nejlepších a nejznámějších orchestrů v Evropě. Stamicovi se prý přezdívalo Feuergeist aus Böhmen, ohnivý duch z Čech. Mezi jím zavedené inovace patřilo například postupné nahrazení barokní jednoty afektu a nálady principem výrazného kontrastu. Stamic osvobodil žestové nástroje od závislosti na basso continuu a další inovací byly disonantní vzdechy a dlouhé pasáže crescenda či naopak diminuenda. Na začátku skladeb Stamic leckdy používá témata, která nastupují velmi razantně a překonávají několik oktáv. Tomuto nástupu tématu se pak začalo říkat Mannheimská raketa. Byl také jedním z prvních, a to už se dostáváme k tématu dnešního pořadu, kdo experimentoval s tehdy novým nástrojem klarinetem. Jak se píše v bukletu k CD, Stamic ve své době udělal z Mannheimu hlavní evropské město hudební avantgardy. Dnes si poslechneme CD, které v roce 1983 natočil orchestr Capella Koloniensis. Na albu najdeme tvorbu otce Jana Václava a syna Karla Filipa Stamicových, jeden orchestrální kvartet a dva koncerty pro jeden a pro dva klarinety. Od otce Jana Václava Stamice je na CD natočen klarinetový koncert B-dur, který je některými považován za úplně první klarinetový koncert v dějinách hudby. Doprovod koncertu byl nejprve napsán pouze pro smyčce, ale později bylo obsazení rozšířeno i o lesní rohy. Formální struktura koncertu je podobná italské tříběté symfonii. Koncert otevírá stoupající takzvané hrdinské gesto, na něž navazuje sestupný motiv s typickými vzdechy. Na proplétání a kontrapozici těchto dvou motivů je pak založena celá první věta. Druhá věta je adagio a věta třetí je ve svižném třídobém rytmu. Hrát bude Capella Koloniensis pod taktovkou Ulfa Bierlina, na klarinet hraje Hans Deinzer.

Na stanici Klasik Praha máte naladěn pořad Švédský stůl. Posloucháme CD orchestru Kapela Koloniensis, který nám právě s klarinetistou Hansem Deincerem zahrál koncert B-dur od Jana Václava Stamice. Nejstarším synem tohoto hudebního revolucionáře byl Karel Filip Stamic, který své houslové začátky absolvoval v otcově orchestru v Mannheimu. Roku 1770 v 25 letech odešel na zkušenou do Paříže. Byl velmi úspěšný, ale dlouho se mu nedařilo získat nějaké stálé kapelnické místo a tak jako skladatel a houslový virtuos procestoval doslova celou Evropu. Teprve v roce 1794 získal stálé místo dirigenta a pedagoga v Jéně, kde roku 1801 zemřel. My si od něho nyní poslechneme orchestrální smyčcový kvartet G-dur. Tuto třívětou, elegantní a oduševnělou skladbu nám opět zahraje kapela Koloniensis s dirigentem Ulfem Björlinem.

Kapela Koloniensis s dirigentem Ulfem Björlinem zahrála orchestrální smyčcový kvartet G-dur od Karla Filipa Stamice. Kapela Koloniensis patří mezi úplně první orchestry zabývající se autentickou interpretací starší hudby. Orchestr byl založen, jak ostatně název napovídá, v Kolíně nad Hrýnem již v roce 1954. Ansámbl procestoval doslova celý svět a má na svém kontě dlouhou řadu pozoruhodných nahrávek. U dirigentského pultu se vystřídalo mnoho známých osobností, včetně Williama Christieho, Johna Eliota Gardinera, Joshua Rifkina a dalších. Po orchestrálním smyčcovém kvartetu G-dur si nyní poslechneme koncert číslo 4 B-dur pro dva klarinety, opět od Karla Filipa Stamice. Ten je autorem celkem 11 koncertů pro klarinet. Jeho čtvrtý koncert B-dur vyšel tiskem roku 1780 v Paříži. Ačkoliv byl napsán pro dva klarinety, vydavatel ho upravil pro klarinet a housle, protože usoudil, že to pro posluchače bude atraktivnější. Teprve v nahrávce orchestru Kapela Koloniensis tak máme možnost slyšet toto dílo v původní autorově verzi. Koncert má tři věty, poslední část překvapivě není věta rázná, jak bychom u finále čekali, ale pohodová věta menuetová. Solisty v nahrávce jsou klarinetisté Hans Deinzer a Jan Engel, orchestr diriguje Gabriele Ferro.

0: Hans Deinzer a Jan Engel, kapela Koloniensis a dirigent Gabriele Ferro zahráli koncert číslo 4 B-dur pro dva klarinety od Karla Filipa Stamice. Tím pro dnešek končí pořad Švédský stůl, který pro vás pravidelně připravuje Stanislav Předota. Těším se na setkání u dalšího dílu.
1: Švédský stůl. Jsme Klasik Praha.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek, spěte lépe, žijte lépe.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
5: Klasik Praha.
7: Dnešní večer bude na Klasik Praha patřit hudbě ruského velikána Petra Iliče Čajkovského. Vybrali jsme ukázku z nahrávacího projektu, který uskutečnila Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semionem Byčkovem. Zazní Čajkovského symfonie číslo 4 F-moll a symfonická báseň Francesca di Rimini. Čajkovského čtvrtá symfonie F-moll opus 36 vznikala současně s proslulou operou Evžen Onegin podle předlohy klasika ruské literatury Alexandra Sergejeviče Puškina. Bylo to v roce 1877, v době, kdy Čajkovský započal svou tajemnou korespondenci s Nadeždou von Meck, bohatou mecenáškou skladatele, a kdy on sám trpěl v nešťastném manželství se studentkou konzervatoře Antonínou Miliukovou. Čajkovský symfonii dokončil v roce 1878 a věnoval ji mému nejlepšímu příteli. Tím se myslí právě Nadežda, která jej 14 let podporovala. Symfonie byla uvedena téhož roce v Moskvě a dirigentem byl Nikolaj Rubinštejn. Tato Čajkovského symfonie, kterou psal, cituji, s pravou inspirací od začátku do konce a s láskou a planoucím nadšením, je považována za jedno z nejlepších jeho děl a z děl s největší autobiografickou vazbou, i když je samozřejmě otázkou, do jaké míry je program, který posílal paní von Meck, skutečně vázán k hudbě. Symfonická báseň Francesca di Rimini opus 32 vznikla dříve než Čajkovského čtvrtá symfonie, a to v říjnu 1876 během skladatelova pobytu v Bayreuthu, a zakládá se na pátém zpěvu z božské komedie italského básníka Danta Alighieriho. Po třech týdnech komponování napsal Čajkovský svému bratru Modestovi: psal se mi s láskou a zdařila se mi. Čajkovským zvolená scéna z Dantova díla popisuje nešťastnou lásku Francesky da Rimini, patricijské dcery z Raveny, a Paola, bratra jejího manžela Giovanniho. Giovanni odhalí jejich milostný poměr a zabije je. Úspěšnou premiéru díla dirigoval, stejně jako premiéru čtvrté symfonie, Nikolaj Rubinštejn, a to v únoru 1877 v Moskvě. No a na Klasik Praha zazní tedy za malou chvíli obě tato Čajkovského díla, jak už bylo řečeno, v podání České filharmonie a pod taktovkou Semiona Byčkova.
5: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

Jsme Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, posloucháte Radio Klasik Praha a právě začíná pořad Na osobní notu, kde vás ze studia zdraví Mirka Časarová. Můj dnešní host se rozhodně řadí k takzvaným star klasické hudby a opery především. Zpívá na těch nejvýznamnějších scénách v Metropolitní opeře v La Scale, v Pražském národním divadle, spolupracuje s věhlasnými dirigenty, vynikajícími pěvci, pěvkyněmi, ale nebojí se ani crossoveru nebo intimních písní a přesto stále dokáže působit dojmem obyčejného kluka s veselým úsměvem a nakažlivou životní energií. Kluka, který je neustále v letu. Je to tak, viď? Je tu dnes se mnou Adam Plachetka.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Adame, vítej. My jsme v úvodu slyšeli tvůj hlas, takže bylo jasné, kdo bude dnešním hostem. Zněla nám árie Voka z Čertovy stěny Bedřicha Smetany. Jen jediná mě ženy krásná tvář tak dojala, kterou nahrál Sočer s Ondrejem Lenárdem. Ale ty jsi mě něco naznačil, že tuhle árii si neměl nikdy rád?
1: No, ne, že bych ji neměl rád, ale strašně jsem se jí bál a nechtěl jsem se do ní pouštět podobně jako do Thousand Marka, což jsou opravdu takové ty Smetanovy hodně vysoké baritony. Thousand Mark ještě o něco více a musím říct, že teda Thousand Markovou árii do dneška, ne, že bych neměl rád, ale nerad zpívám a vlastně na koncert ji nezařazuju téměř vůbec. Jen jediná už jsem si za tu dobu naspíval a áry jako takovou mám strašně rád a má jí moc ráda žena. Takže na to CDčko jsem jí dal tak trošku z donucení, že mi říkala, že ještě nemám natočenou, že ji natočit musím. Ale od té doby teda jsem jí dal za pravdu, že vlastně i já jsem tam pomalu hlasově dozrál. Vlastně když se vrátím těch 10 let zpátky, kdy se to natáčelo.
0: Ano, to CDčko je z roku 2015.
1: No, a to teda bych řekl, že možná se tím pádem točilo ještě 2014, ale to už nevím jistě. Ale vím, že v té době jsem tak jako začal poťukávat, co bych si ze Smetany mohl dovolit, co bych mohl zaspívat. A začal jsem se zamýšlet i nad celými rolemi. Pomalu vlastně jsem jako Dalibor seděl a Libuše kolem roku 2018. Předtím už jsem to nějak začínal plánovat a vlastně všichni mi říkali, ne, to jsi hrozně mladý, to ještě nemůžeš dělat, to všichni dělali, až když byli vyzrálí. A já jsem tehdy říkal, já vím, že teď to nebude ono, ale chci, až do toho dospěju, tak už ty árie mít naspívaný, jasně, mít je nějakou chvíli v repertoáru, abych v tu dobu se v nich už mohl cítit dobře. A teď teda musím říct, že rok české hudby mi tak aspoň v mých očích dal za pravdu, protože jsem se vrátil k Libuši, zaspíval jsem si Kalinu v tajemství a teď ty věci opravdu se mi zpívají úplně sami a najednou nemusím vůbec řešit problémy, které jsem tam před těmi 10 lety měl.
0: Tak to je ideální stav. Adame, ty působíš, že jsi neustále v letu, ale co dělá Adam Plachetka, když relaxuje? Dokážeš si odpočinout, dokážeš úplně vypnout?
1: Já si dokážu bezvadně odpočinout. Já jsem kačka v tomhle tom je taková, že je naučená, že odpočívat se nesmí, že je potřeba.
0: No tak to my máme ženy, ale v genech.
1: Každou chvíli nějak vyplnit nějakou činností. Já jako jsem schopen se držet v poklusu, když je to potřeba, a pak zároveň nemám vůbec výčitky, když jsem někde sám, tak 2 dny nevylézt pomalu z postele.
0: A vážně?
1: Prostě jenom dobírat energii, kterou pak můžu vypráskat, až ji budu potřebovat.
0: Jsi spáč, když je to potřeba?
1: No, jak jsi říkal na začátku, že jsem star, tak čím více jsem star, tak... Tak tím horší.
0: Počkej,
1: jsem spáč.
0: Star, ale víš, jak to byla hvězda, to nebylo, že jsi star.
1: No a jako v posledních letech musím říct, že jednak i tím, že jsme navykli vstávání s dětmi do školy, a jednak tím, že prostě to nějak asi víc vnímám, tak se velmi často budím se světlem. Což není úplně kompatibilní s tím, že se mi neusíná večer dobře, takže já většinou jako před půlnocí jdu málo kdy spát. A jako když jdu většinou plus minus někdy mezi půlnocí druhou, podle toho, co je to za den, když se dostanu do postele, tak pak teda jednak se mi úplně nechce těch 6:30 vstávat, a když se předtím ještě v 5 člověk zbudí za sluníčkem, tak to nepotěší, takže uvidíme, kam se vydáme tímto směrem, ale většinou tak jako jednou za čas, když jsem někde buď sám na koncert, nebo mám mezi představeními a nemusím se ničemu věnovat, tak se prostě zatemním, jak se dá. A to jsem schopen jako do 9 klidně se vyspat.
0: No tak do 9 to taky není žádný jako extra čas, ale to já jsem čekala jiné časové hodnoty. A tak v těch 6:30 se to dá hodit i na kačku, ne? Když tam prostě musí neustále něco dělat, tak může stát
1: no,
0: s holkama.
1: Ne, tak my to máme tak jako, když jsme oba doma, což je málo kdy.
0: To věřím.
1: Tak v principu to děláváme tak, že kačce míň vadí holky připravovat a mě míň vadí řídit, takže většinou spíš kačka je vypraví a já je pak odvezu do školy.
0: A ty odvezeš, dobře. A dokážeš vypnout od hudby tak úplně, že ji třeba ani neposloucháš?
1: Málo kdy. Jako ticho, já si ho jednou za čas strašně užiju v řádu minut, když si sednu někam na chalupě, na terasu a opravdu je ticho, jestliže jenom ptáčky, nebo ani to ne třeba, tak to se mě chviličku líbí, ale principiálně třeba teď se mi v jednom autě rozbilo rádio. Hrozně rád tím autem jezdím, ale mám s tím problém, protože najednou, jako když jedu jenom po Praze, tak si užívám, že jedu, ale když mám jet někam dál, tak už se mi nechce sedět dlouho v tichu.
0: Dobře, a když není rádio rozbitý, tak co nejradši v autě právě posloucháš?
1: No, nejčastěji asi rozhlas. Ať už tedy váš konkurenční veřejnoprávní nebo vás. A nebo to, co se případně učím, opakuju si na koncert.
0: A jasně.
1: Já mám tak jako, já jedu v etapách, to možná, nevím, jestli jsme se už i spolu nebavili, že vždycky si něco najdu, co jsem dlouho neslyšel, co bych si rád poslechnul a pak to poslouchám, dokud se mi to totálně už neomrzí. A měl jsem takový fáze s Migama, s Mládkem, s Voskovcem Verichem, když jsme to točili. A jako vždycky si najdu něco dalšího. Vzpomněl jsem si před lety na písničky Boba a Bobka,
0: Pánu Sucháka, Gencera.
1: A Kačka z toho vždycky roste a objevím něco, co jí extra teda štve, vys třeba Mládkova CDčko, Mládkova deska tehdy v němčině, kterou jsem vůbec neznal.
0: Tak to já taky neznám.
1: A jsou tam teda skvělý překlad, je to výborně udělaný. A je to jak Karel Gott, takový ten nezaměnitelný akcent. A mně se to jako kombinace všeho strašně líbí, takže jsem s tím taky jezdil v autě jednu dobu pořád a holky si to taky chtěly pouštět, šli Emil, Emil a jim lokál Dor by der Fere. Ale nesměla být v autě Kačka, protože to je pusto, ale aspoň česky.
0: Skvěle. Adame, náš dnešní rozhovor je v skutku takový bleskový, protože ty jsi tady v republice jenom chvilku. Natočíme rozhovor a strašně se mi líbí i výběr tvé dnešní hudby, protože ty jsi řekl, hele, necháme to uzrát až ve studiu. Takže Adame, říkám, teď je čas na hudbu. Co si pustíme?
1: Čas na hudbu. No teď by si to žádalo
0: to
1: nějakou Mládkovou píseň v němčině.
0: V němčině.
1: Ale já nevím, jestli se můžeme až tak daleko žánrově pouštět. Můžem třeba, když jsem zmiňoval Voskovce Vericha, tak můžem něco z toho našeho společného CDčka s Ondřejem Havelkou.
0: Výborně. A jakou píseň bys vybral?
1: Můžem buď to tu titulní, nebo je tam spousta, protože vlastně my jsme šli třemi různými instrumentačními cestami, jednak to úplně původní dle nahrávek Ježkova orchestru, potom tam zaranžoval dvě věci Petr Vajsár, a mezi tím je takový to nejnašlápnutější, nejbigbeatovější vzor nahrávky Verichových nahrávek s orchestrem Karla Vlacha z 50. let.
0: Aha.
1: A ty mají prostě za mě úplně jako nejkrásnější energii. Nebo je to takové opravdu, že to z toho hřine. Ty Petrovy aranže jsou hrozně zajímavé, hrozně hezký, takový meditativnější. A ten zase čistý, starý swing má taky svoje kouzlo, ale jako mému vkusu nejblíž asi je ten bigbeatovější zvuk.
0: Tak pojď vybrat
1: tak něco
0: z toho.
1: Takového, buď, tak, buď Nebe na zemi, nebo V domě straší duch třeba.
0: Tak jdeme Nebe na zemi. Posloucháme Nebe na zemi v podání Adama Plachetky.

0: Dozněla nám skladba Nebe na zemi, poslouchali jsme hlas mého dnešního hosta Adama Plachetky, společně s ním tak také zazněl Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Adame, my jsme tedy nakousli, co posloucháš v autě a co posloucháš v autě s dětmi a co třeba ty, děti a sport. Jsou nějaké činnosti, které provozujete společně, co se týká sportu?
1: No, je jich pomálu. Já málo kdy až špatně hraju golf. Před pár lety jsem začal a vůbec na to není čas, takže většinou jdu maximálně na chvilku na driving nebo na nějakou tréninkovou jamku a v hřiště jdu tak jako jednou, dvakrát za rok, když se zadaří. Ale hrozně mě to baví a holky teď byly už po několikáté u kamarádů ve Znojmě na takovém příměstském táboře v golfu. Takže hrajou jako Áďa, bych řekl, pomalu možná líp než já. A Bája se v tom zatím tak jako hledá, protože ta je maličkatá, ale baví jí to a mám z toho radost. Tak jsme si právě, když jsme byli u kačky v Anglii, vzali sebou hole, že budeme chodit, ale zjistili jsme, že i driving nebo nějaký jenom tréninkový jamky, že jsou buď pro lidi, co mají zaplacený green fee na ten Jasně. den, anebo pro členy. Takže jsme paradoxně v Anglii, kde jsem si říkal, že bude nám golf lézt ušima, nenašli v hřiště, kam bychom mohli jenom tak na půl hodinky zajít a zase jako platit si 18 jamek, když bychom ušli maximálně 3.
0: To nemá smysl, mi bylo tak úplně,
1: Takže to jsem se těšil, že budeme provozovat společně. Holky už obě jezdí na kole, tak jsme akorát s Kačkou řešili, že bychom si možná mohli pořídit kola. A My dospěláci nemáme. Ne. No a jinak jako si holky sportu Ádě víc do umělecka, Báje víc do sportu, ta si teď prosadila. Mě hrozně si přála příští rok zkusit judo, tak jsme ji akorát teď zapsali na judo a má gymnastiku. Takže
0: a ty správný děti mají jako zkusit všechno a pak je něco zaujímavé.
1: Áďa by se ráda vrátila k tenisu, protože vlastně během pandemie, jak nebyly pravidelné tréninky, tak jsme z toho tak jako vypadli, už jsme se k tomu nevrátili. Ale je málo dnů v týdnu, prostě je to šílený, že když my jim zase nechceme dávat víc než jeden kroužek denně a když prostě má člověk jeden denně, tak je to pět kousků a s tím končíme a ještě sbor má vlastně dvakrát za týden. Držíme ji jako čert od kříže od koncertního oddělení, protože ty mají 3 zkoušky denně.
0: Jasně.
1: Takže to by bylo ještě horší. No a vlastně.
0: Takže holky jsou akční, takhle chtěli by víc?
1: Jo, určitě. No. A právě i na ten golf, a to bychom si rádi někdy dělali čas třeba o víkendech, ale málo kdy to vyjde tak, abychom všichni měli čas ve stejnou dobu.
0: A proč zrovna golf? Kdo tě jakoby nalákal na golf, nebo bylo to v tobě?
1: No, bylo to ve mně. Takže jsem si s x kamarádama říkal, že to bude dobrý sport, až budem starý, až nezvládnem hrát nic jinýho.
0: Až budeš star, jasně.
1: Až budem star, tak že se do toho pustíme a já jsem pak u našich partnerů v Litoměřicích u toho rejsek byl přezouvat nebo měnit auta a z nějakého důvodu prostě jsme tam chvíli čekali a s Rendou Horejskem jsme si šli sednout do kavárny v golfovém klubu, který tam mají za rohem. No a přišel tam k nám pan, teď nevím, jestli to byl ředitel nebo majitel a ptal se, jestli hraju. Já jsem říkal, že ne, že na to mám ještě čas, a že to tak jako za 10-15 let. A on říká, no víte co, jestli s tomu někdy chcete věnovat, tak vám doporučím se ten základní švih naučit čím dřív, tím líp. Že? On je to takový zvláštní pohyb, který to tělo se s každým rokem učí obtížnějc. A když teďka tomu věnujete jenom jako půl roku a pak na 10 let se na to vykašlete, tak se vám za těch 10 let bude začínat výrazně líp, než když byste opravdu začínal.
0: Je to jako
1: jízda na kole, jo? A s tím, že jako zapomíná se to, ale nějak tam ten pohyb utkví, jako aspoň ten základ toho. No a tak mi to začalo vrtat hlavou a pak jsem se v následujících týdnech bavil s několika těma kamarádama a zjistil jsem, že všichni to, co budem hrát, až budem starý, už dávno hrajou. Tak jsem si říkal, že bych to mohl taky zkusit. A hrozně mě to začalo bavit, ale je to časově šíleně náročný a jako vlastně sám před sebou si to nevyargumentuju, když jsem doma a vím, že mám jako chvíli času, co můžu strávit s rodinou, tak z toho napůl prostě neodjedu pryč.
0: Jasný, no.
1: Ale zároveň mě těší, že holky už dorůstají do věku, kdy by se to dalo podnikat jako rodina, zábava a v tu chvíli teda věřím, že se do toho opřu víc i já.
0: Vidíš, to mě k tobě golf vůbec nesedí, ty mě přijdeš tak neskutečně energický a mám pocit, že v tom golfu to ze sebe člověk vůbec nemá šanci dostat.
1: No tak on, kor při tréninku se toho odpálí jako strašně moc.
0: Jo, to je vlastně
1: a
0: pravda.
1: Je to, mně se na tom líbí, že je to strašně podobné zpívání v tom, že to musí být všechno naprosto jako přírodní, přirozený, ale přitom člověk úplně přesně musí vědět, co dělá. A většinou ten nejlíp odpálený míček dá nejmíň práce a je takový nejuvolněnější. Je to úplně vlastně to samé. Nedá se to vydřít silou, když do toho někdo jde na sílu, tak akorát mu to tak daleko neodletí. Je vlastně úplně to samé, co tón. Takže jako v tomhle tom tam vidím podobnosti, které se mi líbí a ještě vlastně je to něco, co se dá dělat i jako společenská zábava.
0: Jasně, ano.
1: A prostě se mi líbí ta pohra okolo toho a to, že se člověk musí donutit soustředit. Můj hlavní problém je, že tím, že většinou trénuju, tak pak mám jako psychický problém přehodit na to, že teď najednou záleží na tomhle jednom míčku, ne? Že to, nebo, to byl vlastně jako můj asi největší problém s tím, že jsem už vlastně od dob, kdy jsem hrál hokej a když jsem dělal všechny možné sporty, byl zvyklý, že když se mi něco nepovede, tak potom musím o to víc zabrat a dá se to spravit. A u toho golfu, když prostě odletějí blbě tři míčky, tak jako pak už člověk jenom musí nějak dojít to hřiště a ví, že to jako nedožene. Takže s tímhle tím se srovnat, to jako je největší asi oříšek, ale jinak si myslím, že už pomalu se dostávám do věku, kdy je takováhle zábava fajn.
0: To přirovnání k tomu zpěvu je teda fakt geniální. Pojďme tedy od golfu opět k muzice, co si pustíme dál?
1: Můžeme, tak mohli bychom si, i když teda Intergramový účet mě nebude mít rád, tak bychom si mohli pustit někoho jiného, třeba taky zase pro změnu. Něco sportovního. Je, mohli bychom najít, když jsme se bavili o golfu, Bryn Terfel má na, teď nevím, jestli posledního, předposledního CDčko, golfovou písničku, kterou zpívá.
0: Tak to nám to krásně zapadlo, pustíme si The Golf Song, který naspíval Bryn Terfel a Rob Brydon za doprovodu České filharmonie.
2: Every month of the year, when it's stormy or clear, there's a place

0: Poslouchali jsme píseň o golfu, takzvanou The Golf Song, kterou naspíval Bryn Terwel se svým kolegou Robem Brydnem, a to vše za doprovodu České filharmonie. A tento song vybral můj dnešní host, zapálený golfista, který by si na něj ale přál najít více času.
1: Který ne a nechytit.
0: Basbaritonista Adam Plachetka. Adame, jaká je tvoje představa vysněné dovolené?
1: No, moje vysněná dovolená by byla exotická dovolená, kde se nemusí sedět dlouho v letadle.
0: Aha.
1: Už jsem si xkrát říkal, že když jsem ve Státech, takže bych si mohl zaletět do Karibiku na pár dní nebo někam takhle, protože jako ta myšlenka sama o sobě se mi líbí, ale když je to vykoupeno 7 hodinama v letadle, tak jako rozhodně radši pojedu někam jinam, někam blíž.
0: Do Chorvatska, 13 hodin.
1: Já ani tady, my jsme lítali letadla Zakynthos, který má spoustu výhod, jednak pro děti je to skvělý, že Laganas je v zátoce, která je mělká, je tam písek, nejsou tam vlny, jsou tam želvy.
0: Jo, krásné.
1: A jako pro děti to bylo úplně skvělý. A hlavně, co teda právě zase nahrávalo mě, je, že je to blíž než Kréta a tyhle ty spodní ostrovy, takže je to vlastně asi 2 hodiny letu z Prahy, 1,5 z Vídně. A na letišti člověk skočí do taxíku a za 5 minut, za 10 minut je na pláži. Takže jako logisticky je to sen a i se zřejmým zařízením to bylo skvělý, ale zároveň ten Laganas je takový jako party strip, že tam je velká ulice, kde jsou všude kluby.
0: Aha.
1: Bývalo to tak, že když to pak člověk věděl, tak prostě bydlel jinde a byl klid a teď se ten party duch města rozpíná dál a dál a už před ním úplně není úniku, už nám to tentokrát přišlo, je to opravdu hodně. A zároveň holky se dostávají do věku, kdy už začínají vnímat ty památky a tak jsme si říkali, že letos teda jsme dovolenou u moře neměli, protože jsme byli s Kačkou v Anglii.
0: Ano.
1: Ale jinak jsme si říkali, že asi přišel čas zkusit něco jiného, třeba kde budou vykopávky, nebo možná úplně jinam než do Řecka, ale prostě zkusit to pojmout trošku víc jako i poznávací už zájezd, protože v loni, když jsme byli, tak jsme si půjčili 4 kolky terénní a holkám se to strašně líbilo,
0: že
1: jsme projížděli půlku ostrova. No, takže Zakynthos asi pomalu bude minulostí, ale jako splnil úplně skvěle svoji funkci a to vlastně bych já dovedl považovat za ideální dovolenou v reálném světě.
0: A kdyby ses nemusel rozhodovat podle dětí, ale jenom podle sám sebe, tak seš raději typ, který leží na pláži, anebo právě radši vyrazíš po těch památkách, anebo třeba do hor?
1: No, pláž mě baví chvilku, to je kompatibilní s tím začátkem, že nemám problém opravdu na chvíli se vyvalit a na všecko se vykašlat. Ale to mě baví tak jako 3 dny, pak už bych něco podnikal.

0: jsem rád, že jako nerad, že ke knížce si sednu méně často, než by asi bylo záhodno, ale zároveň bylo by to asi terapeutické, ale nějak opět je tam ten časový faktor, že
1: jasně.
0: Je halt jednodušší si najít hodinu a půl, dvě hodiny na film, než tři dny na knížku.
1: A co jsi viděl třeba zajímavého v poslední době? Nebo jaký máš rád typ filmu? Co tě láká?
0: No, tak jako s holkama samozřejmě všechny možný animáky
1: jasný,
0: a dětský a tak, takže
1: to
0: toho mám nakoukáno víc, než bych asi chtěl. Vlastně nevím, no asi jako dobrá komedie nějaká mě nejvíc pobaví. Přijel jsem hodně koukal zamlada na horory a z toho teda mám pocit, že už jsem jako pomalu vyrost, že jednak se teď točí už zase tak nějak jako trošku jinak. Mám pocit, že
1: jo, no.
0: Už je
1: a
0: to takový navoněný
1: propadli,
0: zase,
1: no.
0: Jako, už to není taková jako syrová zábava, jak to bývala. Ale nevím, no hodně, já jsem začal koukat před lety na stand-up dost.
1: Jasně, aha.
0: Ještě teda jsem neobjevil úplně český stand-up, ale hrozně mě baví jako koukat do těch střev a pouštět si tu věc víckrát, abych viděl jako stavbu těch příběhů a prostě lingvisticky, jak se opravdu takový ty lidi, co se v tom hodně vyžívají, typu Anthony Jeselnik nebo Ricky Gervais, který teda jako říká, že vlastně improvizuje, a myslím si, že to
1: no,
0: má hodně, hodně dobře upečený. Teď nedávno, vlastně nebudu říkat, že to je dneska, vyšel Jim Jeffries novej. Tak jako takovýhle typ mě baví, protože opravdu je vidět Norm MacDonald. Třeba jsem včera akorát si pouštěl ten jeho poslední, ty jsi viděl.
1: Ne.
0: Vlastně to natáčel, jenom už nešel na operaci s čepicí u mikrofonu a před monitorem sám, jako bez lidí. Jenom čte to, co se pak nikdy už nedostalo na jeviště.
1: Aha.
0: Ale to zase přesně jako na tom je vidět, že úplně přesně ví, jaký tam budou reakce publika, kde počkat jak, kde si nechat pauzičku, i když tam ta reakce není a člověku je jasný, že by tam přesně taková byla. Tak to jako to opravdu teda je za mě velký umění a mně se to líbí i jako pro vlastní práci, že když pak se dělá nějaká komická záležitost, tak se snažím z toho nasát jako práci s publikem a nějakou jako zpětnou vazbu.
1: A dokážeš si představit sám sebe, že bys takhle stál před lidmi a mluvil? Protože já myslím, že ty bys na to měl.
0: Mě by to strašně bavilo. Já bych to hrozně jako chtěl zkusit a zároveň si nejsem jistý, že bych vymyslel dost materiálu, aby byl kvalitní a abych s ním byl jako sám spokojený, abych zvládnul naplnit večer. To si myslím, že je opravdu velký kumšt. Já si myslím, že já, kdyby něco, tak spíš jsem jako z té české školy typu Zdeněk Izer, že prostě
1: jasně.
0: Jako
1: Forky.
0: Víc mě baví vykládat vtipy, než vymýšlet vtipy.
1: Aha, jasně. Pojďme si teď pustit něco třeba veselýho, pohádkovýho, co bys vybral?
0: No, můžem, jestli nevadí, že to bude delší.
1: Vůbec,
0: tak
1: vůbec nevadí.
0: Tak pohádky třeba, pohádka co jiného než Popelka.
1: Jasně.
0: A za mě teda rozhodně radši ta Rossiniho než Masnetova.
1: Dobře.
0: A to je jedna jako z mých nejoblíbenějších basových árií, La Dolce a Lidoro.
1: A máš nějakého oblíbence, který bude zpívat?
0: Tak můžeme zkusit Sama Raimiho třeba.
1: To by mohlo klapnout.

0: Dozněla nám árie La del Ciel, árie, kterou zpívá Alidoro v Popelce Joaquina Rossiniho a zpíval nám basista Samuel Raimi. Se mnou ve studiu sedí basbaritonista Adam Plachetka. Adame, ty tady neustále mluvíš o Kačce. Mně je naprosto jasné, že 99% našich posluchačů ví, že tvoje žena je operní pěvkyně sopranistka Kateřina Kněžíková, ale kdyby to 1% nevědělo, tak jsme to raději uvedli na pravou míru. A ty mě musíš jednu věc odpustit. Já totiž příští týden tady budu mít tvoji paní Katku pořadu a to si prostě říká
1: no,
0: o jednu...
1: To ti odpustím.
0: To mi odpustíš,
1: to,
0: jo.
1: To domluvila ta sama publicistka, to je v pořádku.
0: Ale já toho nemohu nevyužít a chci se vás zeptat na ty samé otázky a pak si porovnat, jak mi kdo odpověděl.
1: Jo, to je v pohodě. Takže, já už Adame... jsem stejně nechtěl být ženatý, takže...
0: To neříkej.
1: Uvidíme, jestli projdu.
0: Dobře. Co Katku zaručeně rozčílí?
1: Já? Ne, myslím si, že ji rozčílí, když lidi nedělají jako svoje maximum, když se dostatečně nesnaží, když ví, že mají navíc, ale nedělají to.
0: Protože předpokládám, že Katka jede vždycky na maximum, viď? A taky
1: minimálně.
0: Minimálně, jasně, ona jde ještě dál. Čím bys jí ty udělal největší radost, nebo čím jí uděláš největší radost?
1: No, když udělám něco, co nečeká, co jí potěší.
0: Co to třeba je?
1: No, drobnosti.
0: Že třeba přijdeš domů.
1: Třeba, že přijdu domů, nebo třeba, že nepřijdu domů. Ne, jako opravdu takový každodenní drobnosti, protože je o mnoho romantičtěji založená než já a já jako na to musím myslet občas, abych jako se dostatečně věnoval a myslím, že jí udělá radost, když se to dostaví, když se to podaří.
0: To je hezké, Adame, já se samozřejmě budu ptát i Katky, takže se vrátím ještě vlastně k té předchozí otázce, co zaručeně nejvíc rozčílí tebe?
1: Mě rozčílí málo co. Mě rozčílí, když někdo dělá zbytečně dusno a kazí atmosféru, kterou jsem teď viděl nějaký rozhovor se Samuelem Jacksonem a on říká, prostě jako základ, jo, to je strašně jednoduchý, jenom prostě přijdu, jsem hodnej na všechny, protože tam všichni, nebo chovám se hezky ke všem, protože všichni tam přišli do práce a všichni prostě chceme mít co nejhezčí den. Tak jako mě štve, buď teda, když někdo neumí to, co má dělat.
0: Jasně, ano.
1: Když přijde režisér na zkoušku a neumí číst noty, tak to bych jako vyletěl z kůže.
0: No, to věřím.
1: Když člověk pak ví, že s ním musí strávit 5 týdnů někde bez rodiny a dalo se to stihnout úplně v pohodě za 2 líp bez něj.
0: Jasně.
1: No, tak jako buď teda takováhle nekvalifikovanost, anebo prostě zbytečný nějaký pnutí, který nikdo nepotřebuje.
0: A čím tobě, Katka, udělá největší radost? Když přijde nebo nepřijde domů?
1: Mě udělá největší radost, když má radost.
0: To je hezký, to je hezký. A Adame, jaké je Katky nejoblíbenější jídlo? Nemusí to být jenom jedno. Co ráda jí?
1: No určitě máme kousek od domova skvělou hospůdku, takovou jako opravdu tradiční český hotovky. A tam chodíme hrozně rádi na jako ledacos, protože to dělají opravdu skvěle, poctivě. Všechno možný, určitě jako nějaký losos, saláty a ledacos. Teď jako zrovna v té Anglii jsme hodně dělali vlastně všecko na grilu a k tomu jasně. Nějakou jenom na páře zeleninu a tak. Myslím si, že jako, měli tam manga skvělý, nakrájený už hotový, tak to taky jelo pořád. Takže jako teď z těch posledních měsíce dvou si myslím, že tohle to by se dalo vzít.
0: A to se řadí i k tvým oblíbeným jídlům? Platí to i pro tebe?
1: No, že mi vlastně stačí jako jednoduchá věc na grilu, jo. A zároveň jsem takový, jako buď taky nějaký ty hotovky, italskou kuchyni mám rád, víceméně, když bych měl denně řízek, tak by to taky nebude vadit. Takže jako já nejsem schopen říct jedno jídlo, ale je to tak jako, za mě čím jednodušší, tím lepší. Což si myslím, že tak nejkačka.
0: A poslední otázka a vím, jak odpovíš. Kdo doma rozhoduje?
1: No, přesně tak.
0: Dobře, Adame, náš hovor se pomalu blíží ke konci. Jsme na začátku nové sezóny, pojď nám ještě říct, co tě čeká.
1: No, já začínám sezónu, je to zajímavý, že se tady povídáme a přitom jsem v New Yorku.
0: To je zajímavý.
1: Začínám sezónu vlastně 3 měsíci v New Yorku, protože napřed dělám Leporella v Donu Giovannim a během představení už zkoušíme Carmen, kde teda poprvé se konečně dostanu ke Escamilliovi. Na což se jako těším. Já jsem ještě nikdy nedělal Escamillia, protože mi to nabízeli hrozně moc, když mi bylo mezi 20 a 25. A to jsem si na to netroufal a myslím si, že jsem si na to netroufal velmi správně. A když jsem se konečně odhodlal, tak jednou teda, jak byla teďka Kačka v Glyndebourne, tak už jsem byl domluvený, že to udělám v Glyndebourne před lety. A v tu samou dobu mi nakonec nabídli v Salzburgu Figarku a usoudili jsme s agentem, že to je jako hlasově zdravější.
0: Určitě,
1: a
0: jasně,
1: jako vhodnější
0: ano.
1: Volba. Takže ne, že bych chtěl měnit festivaly, ale prostě kvůli roli jsme se rozhodli, že se omluvíme tam, jestli to akceptujou, a oni byli hodní, vypustili mě ze závazku. No a potom teda jsme nějakou chvíli to pustili z hlavy a pak jsem kolem někdy roku 2020 měl dvě nebo tři produkce domluvený a všechny popadaly během pandemie.
0: Jasně, no.
1: Takže se to zase odsunulo, už když jsem já vlastně úplně nechtěl. No a teď mě to teda poprvé čeká a jako na jednu stranu spousta kolegů mi říká, ježišmar, to nedělej, to je strašná role, všichni to nesnášejí. Ale já si myslím, že jsem přesně tak jako hlasově ten meziobor, kterýmu to sedí, kterýmu to zpívá dobře, a árii dělám leta na koncertech a
0: jasně,
1: nikdy jsem s ní neměl problém. Takže si myslím, že jako to dobrá volba bude a že naopak by to třeba mohla být role, která se zařadí k těm, ke kterým se budu rád vracet. Ač je teda vlastně krátká, jako člověk to nemá šanci vybudovat nějaký dramaturgický oblouk, ale
0: je efektní.
1: Ale přesně tak, no. Ale je to hezká písnička, jo. Pak si dáš kafe a pak jdeš na duet
0: a
1: hotovo.
0: Paráda.
1: No a potom mám takovou smršť koncertů tady před Vánoci, protože jak se vrátím po třech měsících, tak jsme se snažili tam toho napumpovat, co se vešlo.
0: Tak to je dobrá zpráva pro nás.
1: No, máme tam jako po vlastech českých, budeme hrát s Davidem Švecem Zimní cestu, na což se těším celý cyklus, ano. V Brně a v Jeseníku. Pak je tam vánoční koncert v Litomyšli, jeden vánoční koncert máme s Kačkou společně ještě s Peťou Popelkou ze Symfonikoma ve Vídni a dvě představení Tajemství a teď si nevzpomenu, jestli ještě na něco zapomínám, ale do toho se začíná už zkoušet Zlatorýna v Národním divadle, se kterým strávím vlastně leden únor.
0: Mm-hmm. Adame, to jsou nádherné plány, já ti držím palce, aby všechno klaplo, aby si byl zdravý a vše se dařilo. Moc ti děkuji, že jsi dnes přišel a než se rozloučíme od mikrofonu, tak nám prozrať, co si pustíme na závěr.
1: Tak nějaký muzikál, tak můžeme dát This is the Moment.
0: Super,
1: z Jekyll a Hyde.
0: Jasně. Takže máme tu This is the Moment, Jekyll a Hyde a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se loučí Mirka Časarová.
1: A Adam Plachetka, děkuji za pozvání.